Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Radio Spin.
1: Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět a...

Před 10 lety, vole, možná, teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.

0: Radio.
1: Čau, tady Pio a
2: Volion.
3: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
1: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
2: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
1: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
1: Punk is Dead.
2: Volion taky je dead.
4: Podporuje Radio Spin.
5: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s tebou.

startovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

bouncing around, bouncing. Shout out to them people.

Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Talk.
1: No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadshaus, což je jako magistrát v podstatě. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To byl asi Jerusalem Benga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě znají jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi track, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
2: OK.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso a nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, než pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak jsem to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: OK, s čím se podává takový Alligator?
1: Ale s hranolkama.
2: Spin Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, Talk Rádia Spin, nejen o rapu. Dneska to bude hlavně o rapu. Pozvání přijal Pragoholik, interpret, lingvista, cestovatel a taky zvukový designer. V červnu mu bude vycházet album. Nejen o něm bude dnešní Spin Talk, vítej na Spinu, ahoj.
1: Díky moc za pozvání, ahoj.
2: Tak ve Spin Talku si poprvý, tak to vezmeme dneska tak jako po všechně, abychom se o tobě vlastně dozvěděli mnohem víc věcí a dokázali jsme si udělat obrázek o tobě jako osobnosti. Tak začneme úplně elementárně. Proč rap? Jak se s němu dostal vlastně?
1: Jo, no já jsem ho začal poslouchat už nějak třeba v 10 letech. Začínal jsem na jménech jako Indy a Witch. Začínal jsem vlastně na českém rapu. K americkému jsem se třeba dostal až potom. A v té době mi to hrozně bavilo, protože ještě to nebylo jako v mainstreamu, bylo to něco jinýho. Bavilo mě, že ty interpreti si ty texty píšou sami, ne jak třeba v jiných žánrech, kde to vlastně ty zpěváci jenom zaspívají a napíše jim to někdo jiný. A postupně jsem to prostě začal zkoušet i sám. Nějak třeba v 11 letech jsem nahrál první track, který byl teda šílený, doufám, že už to nikde na netu nevisí. Pak ve 13 jsem taky pustil něco ven, to tam možná ještě někde visí. A pak nějak až třeba ke konci Gimplu jsem to začal dělat pořádně. No. Nějak...
2: A teďka je ti kolik, jenom pro představu?
1: 28.
2: 28, ok, dobře. Jaká muzika tě teda formovala jako malýho? Byl to jenom rap? Byl to jenom čeští interpreti? Nebo tam jako byl přesah do nějakých jiných žánrů? Protože často se stane, že interpreti, kteří dělají rap, tak jsou třeba v základu rockeři třeba, nebo něco podobného.
1: Jo, jako rock jsem tam měl částečně taky. Můj táta je vlastně rocker, takže to byla jako taková úplně první hudba, ke který jsem přičuchnul, ale vždycky mě bavilo něco, když tam byla jako příměs toho rapu. Já jsem třeba byl úplně hotovej z Linkinu, jak udělali ten Numb Encore s Jay-Zem. Takže tohle mě vždycky bavilo a hodně jsem potom začal ty elektronickou hudbu. Drumce, EDMka.
2: To bude 28, to znamená, co je pro tebe teďka v tuhletu chvíli old school třeba? Když se řekne slovo old school, co tam šoupneš do té krabičky? Protože to je taky vždycky docela zajímavý, když tady máš někoho na rozhovoru, tak co pro něj vlastně už je stará hudba?
1: No jasně, to je docela dobrá otázka. Asi jako old school vnímám cokoliv, co přišlo před trapem. Před fakt takovým tím zmainstreamovatěním toho trapu.
2: Takže třeba, jenom abych si udělal obrázek, co tam máš?
1: Možná před 2014 třeba.
2: Ok, dobře.
1: To pro mě bylo docela old school asi.
2: A nějaký interpret je třeba?
1: Jakože z toho old school?
2: Jo.
1: Nebo dneska?
2: Ne, ty old school.
1: Jo, takhle. No, hrozně jsem měl Indy a Witch, PSH, Super Crew jsem měl z českých a z amerických jsem měl hlavně 50 Centa, Eminema. A potom jako z těch novějších men, tak třeba můj jako all time favorite americký artist je Young Dolph.
2: Okay,
1: ale dobře. To už je trap.
2: Ten zlom teda, že jsi řekl, že budeš dělat trap taky, tak byli ty čeští interpreti, že jsi řekl, že jsi poslouchal Indioviče, Super Crew a řekl jsi, tak to je moje cesta?
1: Hele, to nevím, já jsem nad tím asi takhle nepřemýšlel. Já jsem si nejdřív vlastně stáhnul FL-ko, protože jsem chtěl dělat beaty a zjistil jsem, že mi to vůbec nejde, tak jsem pak začal hrát hotový beaty a začal jsem prostě do nich něco psát a to jsem zjistil, že mi docela jde. Tak jsem to nechal u toho.
2: Kde jsi hledal beaty?
1: Na YouTube.
2: dobře,
1: klasicky.
2: Dobře. Pamatuješ si, napsal jsi někdy rap pro někoho?
1: Napsal jsem, určitě jsem napsal rap jako o někom a měl jsem třeba jednu skladbu, kterou jsem věnoval svojí tehdejší přítelkyni, ale nebyl to jako úplně love song, bylo to spíš takový melancholický.
2: Jasně.
1: A napsal jsem nějaký disy v minulosti, ale tomu bych se už nevrazil, protože to není aktuální.
2: Jasně. Já si jenom pamatuju, že vlastně jednou jsem měl na rozhovoru Viktora Šína, když ještě chodil do médií a tenkrát mi řekl, že napsal svůj první rap pro svou učitelku češtiny, tak jsem si říkal, jestli tam náhodou třeba nebude nějaký takovýhle jako taky příběh.
1: Jako jo, vlastně jeden tam je, protože jeden třeba z těch prvních disů, co jsem napsal, tak to jsem prostě zdisil jednoho týpka od nás v ročníku. V 8. třídě na základce.
2: Dostalo se to k němu?
1: Dostalo se to k němu.
2: Jaký byl reakce?
1: Hrozně to vyhrotil. Jo, ale do držky mi nedal, tak dobrý.
2: Dobře. Pamatuješ si, proč jste se neměli rádi? Proč
1: už,
2: to?
1: No jak on to byl takový ten typický prostě šikanátor, ale jo, zároveň jako neschopný něčeho pořádného. Nevím, z principu mi vadil asi.
2: Ok. Takže distrakt stačil a šikana pak ustala.
1: No, jo. Minimálně na nějakou dobu.
2: Dobře. Měl jsi někdy ve svém portfoliu interpreta, u kterého jsi třeba řekl, ty vole, ten mě baví, budu jako on?
1: No, je třeba, hodně mě v tomhle ovlivnil ten Young Dolph, že se mi právě líbilo, jak on třeba dává ty příběhy. Já se hodně snažím dávat do rapu právě storytelling, nebo třeba z československý scény tohle hodně dělá TKX. Nevím, jestli znáš, on není jako až tak známej. Ale hrozně mě jako baví ta autenticita v tom rapu, když se prostě někdo nesnaží víct na nějakým mainstreamovým schématu, co jede furt dokola a ví se, že je to úspěšný, protože to vypadá a kladá toho fakt u sebe.
2: Což de facto jako tvůj sound je takový specifický, myslím si, že by to vlastně kopírovalo třeba ten soudobej sound, myslím si, že jdeš nějakou jako svojí cestou, což může být lezdy těžší.
1: Je to tak.
2: Když si přečtu na tvém webu popisek, tak je tam teda interpret, je tam cestovatel, je tam zvukový designer, je tam ještě spousta dalších věcí o tobě, tak co z toho si nejvíc?
1: Asi rapper a cestovatel.
2: Jak si mám představit toho zvukového designéra? Co dělá zvukový designer v tom podání?
1: No, já totiž vzhledem tomu, že si většinu tracků míchám sám, tak já hrozně rád jako experimentuju s těma věcma, co jsou v tom mixu vlastně možný. Že třeba na mém tracku jedou sem Benga 2, když si ho poslechneš na sluchákách, tak je to hlavně slyšet. Tak třeba jak tam jako běží ten týpek a utíká vlastně před fízlama, tak tam je slyšet, jak se ten zvuk toho běhání přesouvá z pravého kanálu do levýho.
2: Takový film pro uši.
1: Jo, trochu jo.
2: Dobře. Ty jsi studoval v Hágu, tak jaký obor na univerzitě v Hágu jsi studoval?
1: Jo, studoval jsem multimédia a entertainment management.
2: A to šlo jako o Erasmus, nebo jsi vyloženě odjel do Hágu studovat?
1: Ne, vyloženě jsem tam odjel. Já jsem vlastně měl v té době takový období, během Gimplu jsem se tady seznámil s nějakýma týpkama, co studovali mezinárodní školu a oni mě v té době jako hodně rozmluvili anglicky a jeden z nich v té době taky rapoval, tak našel právě tady tu školu v Holandsku a oni kromě těch věcí kolem multimédií, marketingu a tak právě učili i právo v hudebním biznisu, evropský právo a takovýhle věci a mi to přišlo zajímavý. Tak jsem se tam zkusil přihlásit, vzali mě, akorát jsem nejdřív teda neudělal maturitu.
2: A šlo to, nebo na tebe počkali rok?
1: Počkali na mě rok, protože holandská veška vlastně začíná v září a tím, že jsem měl druhý pokus v září, tak já jsem neměl ukončenou střední, že jo. Takže jsem vlastně rok pracoval, pak jsem ty přijímačky tam udělal znova a odjel jsem tam.
2: Co jsi dělal mezi tím ten rok? To bývá docela taky takový zlomový, že když někdo tam má tady tuhletu roční pauzu, tak to hodně jako svádí k nějakému jako flákání, ne vždycky se úplně vlastně podaří po té roční pauze naskočit do nějakého procesu, tak co jsi dělal, co tě živilo?
1: Jo, no já jsem to byl docela v pohodě, já jsem měl tak trochu štěstí, protože jeden můj kamarád tak měl tátu, který pracoval v DHLku, ale dělal tam vlastně na IT services, protože tady je jako centrála pro celou Evropu. A oni tam zrovna scháněli někoho na IT support, kdo umí plynule anglicky, tak jsem ten job vzal a tam jsem byl vlastně ten rok.
2: Okay, dobrý. Jaký to je studovat vlastně v zahraničí a kdybys to měl třeba srovnat s tím, jak ten systém funguje tady?
1: No já to vlastně srovnat úplně nemůžu, protože já s českou vejškou zkušenosti nemám, ale co jsem třeba jako vypozoroval od kamarádů, tak bylo to určitě víc třeba zaměřený na praxi, měli jsme tam hodně lidi z praxe, co tam přednášeli. A přišlo mi to víc takový přátelský ve smyslu, že třeba ty profesoři se tolik nepovyšovali na ty studenty.
2: A tam se pak to studium taky končí nějakou bakalářskou prací nebo magisterskou prací a nějakýma státnicema, nebo jak to probíhá?
1: Státnice tam vůbec nejsou, to oni vlastně jako neznají tady ten pojem, ale musíš vlastně projít všema předmětama a pak máš bakalářku na konci normálně.
2: Jaký jsi měl téma? Vztahovalo se to nějakým způsobem k hudbě?
1: Vztahovalo, dobře vlastně, že se ptáš. Moje téma bylo, jak streamovací platformy ovlivnily pirátství v hudbě.
2: OK, to je docela zajímavá vlastně věc. Jenom mi řekni, v jakém roce jsi studoval. Teďka to nedokážu z hlavy úplně spočítat, nebo jsem prostě takový trošku zaseklej. Takže...
1: Jasný, končil jsem 2022.
2: 2022?
1: 4 rokama.
2: OK, takže vlastně i pořád ta práce může být v čem se jakoby aktuální, k čemu jsi došel?
1: Určitě, no on je to vlastně docela vtipný, protože v té době já jsem jako dělal nějaký průzkum a z toho mi vyplývalo, že teďkon, jakože těch streamovacích platform a nemyslím jenom na hudbu, ale i na filmy a tohle, jasně, a těch vlastně služeb, které jsou na subscription, jakých je moc, tak spousta lidí se třeba uchyluje, hlavně uživatele Androidu, kde je docela jednoduchý tady ty apky stáhnout, k nějakým pirátským alternativám. Mm-hmm. Že tam vlastně tu hudbu veškerou máš taky, jenom je to zdarma.
2: Mm-hmm. Takže pirátství pořád existuje, nicméně prostě má aspoň jako trošku nižší podobu, to znamená, že ji třeba používá 45% populace, protože zbytek mají iPhony.
1: Jo,
2: asi.
1: Možná i méně procent. Mm. Ono se to jako takhle nedá úplně říct.
2: Jakoby ne,
1: ale...
2: každý Android tak rade prostě.
1: No jasně, je to tak. Ale spíš mi přišlo zajímavý, že z začátku, že jo, protože já jsem to zkoumal na několik let zpátky a ukázalo se, že to pirátství rapidně kleslo, samozřejmě, že jako Spotify tohle to úplně změnilo. Mm. No ale potom ty další roky, tak už se ten trend začínal trochu vracet. Mm-hmm. A právě třeba ten profesor, co jsem ho měl jako kouče na tu bakalářku, tak on říkal, hele, to je nějaký divný, jako ověř si to. No a teď se právě ukazuje jako s postupem dalších let, že to tak opravdu je.
2: No, teď to asi podle mě dává smysl nenutím navízím. Myslím si, že tím, jak těch streamovacích platform je vlastně hrozně moc. Teď myslím, že v té hudbě to asi nebude tak zásadní, protože ať už Spotify nebo Apple Music, tak jsou vlastně docela levný platformy,
1: jo,
2: a ta konkurence
1: tam
2: není velká. Ale u těch filmů vlastně, když se podíváš na Netflix, tam je něco, na HBO Max, tak tam je něco, a podíváš se, nevím, kamkoliv, tak tam je něco, a teď najednou je ti líto, že vlastně nemůžeš to mít jako někde dohromady, tak věřím tomu, že u těch filmů nebo seriálů možná to pirátčtění asi jako bude dávat větší smysl, byť ho samozřejmě nepodporuji.
1: Jo, totálně. On mi vlastně třeba i jeden kámoš nedávno ukazoval apku, která je úplně zdarma a funguje to přes torrenty. Nebudu říkat název té apky, jasně, ale jsou tam vlastně napojený úplně všechny filmy a seriály ze všech míst.
2: Hustý.
1: A je to zdarma.
2: Musím říct, že teda zajímavý téma, bakalářský práce, a je dobrý, že jsi s ním šel ven, jako to je vlastně fakt jako super. Řekněme si, jakou vybaveností jsi do toho nezamýšlel? Uměl jsi anglicky, nebo jsi měl ještě nějaký další jazyk? Stačila ti angličtina?
1: Uměl jsem anglicky jako fakt dobře, to jsem si musel i udělat certifikát na C1, má ten CAE certifikát, uh-huh, a uměl jsem jako jakž takž německy, protože jsem to měl ve škole jako druhý jazyk, uh-huh, ale rozhodně jsem neuměl ani zdaleka plynule. A jako na to studium ta angličtina stačila a průběhu toho, co jsem tam byl, jsem se pak učil tu holandštinu.
2: Mm-hmm. Řekněme, po jak dlouhý době ses tam začal cítit jako ryba ve vodě, nebo to bylo jako od začátku, že jsi řekl, tak jsem skoro místně?
1: ne, vůbec. Možná třeba po 2 měsících.
2: Mm-hmm.
1: Po 2 měsících, jako přišlo to docela rychle. Já jsem to měl vlastně v takových fázích, že ze začátku jsem z toho byl jako takový vyukanej. Párkrát jsem tam teda už předtím byl jako na výletě za kámošem, který byl o rok starší, byl taky z Česka a studoval tam jinou školu.
2: Mm-hmm.
1: Tak jsem tam jako za ním byl, věděl jsem trochu, o co jde, ale až třeba po 2 měsících jsem se cítil jak doma, pak si naopak pamatuju, že jsem přijel sem asi na 3 dny a naopak mi to pak přišlo jako divný tady.
2: Jo, a jo. Čím ti to přišlo divný? To je taky docela dobrý téma.
1: No, že najednou si člověk začne všímat některých věcí, kterých si nevšímal.
2: Mm-hmm.
1: Že třeba špinavější silnice tady, i když jako ne o moc. Lidi takový naštvanější většinou.
2: S čím jsi tam třeba nepočítal?
1: Nepočítal jsem tam třeba s tím, že to počasí bude takovej hel.
2: Mm-hmm. To je docela dobrý téma,
1: no,
2: vlastně.
1: Jo, protože ta škola začínala v září a to je tam jako ještě docela hezky a v Hágu je hlavně pláž, je to jako plážový město,
2: mm-hmm,
1: takže byla prostě paráda, jako jsem si říkal, jo, tyjo, žiju tady u moře, že jo, všude jezdím na kole.
2: Když tam najednou říjen.
1: No, najednou říjen a tam prostě hrozně prší a strašně jako fouká, fakt brutálně. A já jsem hlavně jako brigádu k tomu studiu měl, že jsem rozvážel jídlo na kole,
2: mm-hmm,
1: a kolikrát, když jako máš třeba 6-8 hodinovou směnu v tom dešti, tak je to fakt šílený.
2: Mm. Co tě na oplátku překvapilo velmi pozitivně, když jsi tam přestěhoval?
1: Určitě ten přístup té školy a obecně třeba otevřenost lidí, i vůči jako přistěhovalcům, samozřejmě občas si někdo jako rejpnul, ale...
2: Pletli se tě s nějakou národností?
1: Jo, s Polákem, no.
2: S Polákem?
1: Jo.
2: Okay. Co to s tebou udělalo, že jsi jediný Polák?
1: Jako mě to nějak nevadilo do té doby, dokud někdo nezačal být vyloženě nepříjemný, protože hodně třeba lidí z Polska, který tam jezdí, tak to jsou nějaký týpci z vesnic, který tam jezdí na stavbu.
2: Ale možná pak taky
1: možná
2: na svatbu.
1: Možná i na svatbu. Jezdí tam.
2: Jsou to prostě normální podvodníci.
1: Jo. Jezdí tam prostě na stavbu a pak třeba jako se ožerou brutálně a dělají ve městě bordel.
2: Mhm.
1: ale nevím, všechno to jsou předsudky. Několikrát přišlo, že spíš tam větší jako problémy dělají imigranti z muslimských zemí a jim na to tam vlastně nikdo nic neřekne, protože by to byl rasismus, ale jako do nás dobil chůz východu v uvozovkách si rádi rejpnou, že jo.
2: Ok. Tak je zajímavý, jak je to vlastně všude podobný asi.
1: Jo.
2: Co nizozemská muzika, jak tě bavila? Přišel jsi, že jsi třeba úplně v jiném světě, když jsi najednou začal poslouchat nizozemský třeba rádia nebo nizozemský playlisty?
1: Určitě, protože oni úplně šíleně jedou tu elektronickou hudbu. Tam je, myslím, nějak jako nejvíc DJů na počet obyvatel i nejvíc producentů. Takže v tomhle to bylo hustý, že naladíš v podstatě jakýkoliv rádio a tam je normálně live DJ set kolikrát.
2: To teďka zase zpátky vracíme třeba trochu do vysílání u nás, ale protože ten živý DJský set má prostě skvělý vibe, že když
1: no,
2: to vezmeš.
1: No totálně, já to úplně miluju.
2: Ty jsi pracoval v holandském rádiu, tak řekni mi, jaký to bylo a co to bylo za formát pořadu, který jsi tam měl v rukách.
1: Koukám, že jsi mě najel, to je dobře. To je dobře. No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu, ono to bylo v rámci jedné stáže, a bylo to ve studiu Den Haag FM, kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadshaus, což je jako magistrát v podstatě. Mm-hmm. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině. Mm-hmm. A já jsem tam vzal vlastně jednoho spolužáka, který byl z Karibiku, který taky rapoval v angličtině.
2: Okay.
1: A dávali jsme tam prostě třeba live rapy, jsme si zvali jako hosty z různých zemí, který v tom Holandsku žili, a pouštěli jsme prostě různý track. Bylo to jako skvělá zkušenost.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? Jako myslím, ne svůj, aha, ale... Nebo jo, jaký máš svůj nejoblíbenější track? To bylo asi Jedu sem Benga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě znají jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, aha, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi ten, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní.
2: Ok, takže dostaneš teďka úkol. Aha. Tak, za prvý tě poprosím, aby jsi představil tu situaci, že jsi teďka v tom nizozemském rádiu a teďka máš anglicky představit ten svůj track.
1: Aha.
2: A až skončíš, tak ten samý vstup zkusíme tak, jako kdyby jsem řekl třeba na spinu.
1: Ok.
2: Jo, pojďme to zkusit. Takže dámy a pánové, nalejte se na nizozemskou vlnu a máme tady přesný vstup Pragoholika.
1: Ok, it's Luke here. This is my new song called Zmatenej. In Czech it means I'm confused. It's for my new album Halo tady Prago. And give it a listen. I think it's one of the most personal things I've ever recorded.
2: Ok. Trošku mi tam chybilo takový to jako nazdar, tady Lukáš.
1: Okay, právě. Okay.
2: Tak zkus se teďka vylepšit a zkus na tom českém rádiu Spin, abych tě poprosil na začátku identifikace stanice, na konci identifikace, aha, stanice, trošičku jako drive, ať je to pozitivní,
1: okay.
2: Ale ne zase moc o toho jsou jiný stanice. Tak můžeš.
1: Tak jo, jdu na to. Posloucháš rádio Spin, je tady Lukáš aka Pragoholik. Poslechneme si tady teďkon track z mýho novýho alba, jmenuje se Zmatenej. Je to jedna z nejosobnějších věcí, co jsem kdy nahrál a doufám, že vás to bude bavit. Radio Spin.
2: Yes, dobrý. Jak se cítil teďka?
1: V pohodě.
2: Byl tam ten rozhlasový vibe? Trošku jsem měl pocit, jakože ses jako cítil, že jsi v tom studiu.
1: Jo, totálně. Jakože mě to i hrozně bavilo. Jenom teď si mě trošku vykolil, že jsem to nečekal. Ale jo, mě by vlastně do budoucna jako bavilo odmoderovat třeba nějaký pořad. Nebo i dělat to pravidelně.
2: Jsem Lukáš, říkám si o práci, dobře.
1: No, jo.
2: Vnímám.
1: Je to tak.
2: Tak jo.
1: Jsem ready na bokovku.
2: To asi každý. Tak, řekni mi, tu muziku toho pořadu si teda vybíral každý týden?
1: Jo, je to tak.
2: Jaký to bylo? A jakým způsobem jsi třeba nad tím přemýšlel, když jsi vlastně dával dokupy celý ten pořad? Kromě toho, že jste měl karibskýho kamaráda, kterým jste to třeba zjemňovali trošku a dávali jste to možná zpěvnější náladu.
1: No jasně, my jsme hodně jako jeli holandský rapy oba, oni jedou takových afrotrap beatů a koukali jsme se třeba, co jede v holandských hitparádách v ten moment. I co jede v amerických, protože americká a vlastně i britská jako mainstreamová hudba se nám taky hodně jede. Tak jsme vybrali třeba pár tracků z toho a do toho jsme prostě naskládali něco svýho, co jsme chtěli. Mm-hmm. Ať už to byl třeba náš vlastní song, nebo jenom prostě něco, co se nám líbí. Já jsem tam vždycky rád pouštěl nějaký český undergroundový artist.
2: Na to jsem se chtěl zeptat. Mě by docela vlastně i zajímalo, co třeba by říkali na Viče, protože Vič jako takovej má takový hodně světový sound, bych řekl, tak jenom neskoušel jsem pouštět nějaký Vičoviny.
1: Jo, pouštěl jsem i nějaký Vičoviny a obecně jako všechno, co jsem pouštěl, tak vlastně scenili. Občas se třeba ptali, jakože co to je, to zní trochu divně.
2: Co třeba znělo divně?
1: Ale když jsem pouštěl fakt jako něco hodně undergroundového, jako třeba v té době, co jsem tam mohl pouštět. třeba nějaký jako hodně starý věci od Gleba.
2: OK.
1: Nebo starý prostě 2 liter boys.
2: dobře.
1: Tak se třeba trochu ptali.
2: Liší se nějakým způsobem nizozemský a český posluchač podle tebe? Ať už jako při poslechu hudby nebo při poslechu rádia?
1: To je hodně dobrá otázka. A vlastně asi ne.
2: Ne?
1: Asi ne, nenapadá mě nějaký konkrétní příklad.
2: Mm-hmm. Pojďme k tvojí hudbě a k tvojí tvorbě, tak řekni mi, největší hit jsi mi řekl, to už jsem se tady teďka skočil do jiné otázky, tak to je, ještě mi jednou řekni ten název.
1: Jo, Jedou sem Benga,
2: to vím.
1: Mám to tady na triku.
2: Jo, ne, tenhle ten znám, jako ten si pamatuju, a ten novej, tak, ten osobní jsem myslel.
1: Jo, ten se jmenuje Zmatenej.
2: Zmatenej, OK. Když začínáš tvořit, tak jak začínáš vlastně jako přemýšlet? Ty jsi teda asi na začátku říkal, že když jsi začínal kdysi s rapem, že jsi našel beat a pak jsi teda do toho dělal text. Máš to pořád stejně, nebo ten postup té práce se třeba upravil?
1: Hodně to záleží. Když dělám singly, tak je to v podstatě stejný, ale když třeba dělám album nebo nějaký větší projekt, tak já si hrozně rád sednu s tím producentem a fakt na tom sedíme ve studiu spolu. Uh-huh. Vlastně tohle jsem dělal s Menzím, to je jeden česko-kanadský producent, studoval Berklee College, známou jako hudební univerzitu americkou, a on má hrozně dobrý zvuk a hrozně dobrý nápady a je hodně multižánrovej. Uh-huh. On jinak jede jako spíš do houseu, ale tady to, co jsme spolu vytvořili, je fakt jako skvělý. A jak teda jsme to od základu, no.
2: Jak vypadá takový talk vlastně na začátku přípravy desky? O čem se bavíte? Co tam řešíte?
1: Jo, no, my jsme vlastně nejdřív neměli vymyšlený, že uděláme desku. Nejdřív jsme nahráli jako jeden společný track, pak ještě jeden, a pak jsme si řekli, hele, tohle je skvělý, neuděláme EPčko. Uh-huh. Já jsem říkal, no, neuděláme spíš jako rovnou album. Teď to jsou vlastně 2 roky, co jsem vydal album, a jako kdybys do toho šel, já bych do toho šel s tebou rád. Uh-huh. A on jako, že jo, jak by se to mohlo jmenovat? A pak jsme teprve začali vymýšlet ten koncept.
2: Uh-huh. Dobře. Když si představíš sebe na začátku, teď nemyslím úplně jakoby ty dětský texty, kdy si disoval spolužáky a čekal si, že s tím vyřešej všechny spory, ale na začátku, kdy už jako se k tomu hlásíš, asi jedu sem Benga třeba, a teď, tak proměnilo se něco, co těma textama chceš říci? To sdělení, to poselství.
1: Jo, jako co se proměnilo, a nevím, jestli je to nutně jenom výhoda, možná to někdy i na škodu, takže nad tím třeba trošku víc přemýšlím. Uh-huh. Že dřív mi to bylo v podstatě jedno, dával jsem tam kolikrát jako ne úplně promyšlený rýmy, a teď se snažím mít to, nechci říct jako perfektní, zase nejsem úplně perfekcionista, myslím si, že když to pak někdo zbytečně overthinkuje a rok to upravuje furt dokola, to taky není dobrý, ale snažím se, aby to bylo jako fakt kvalitní. Uh-huh. Dřív mi to bylo jako docela jedno, upřímně.
2: Jak dlouho jsi teďka pracoval na té desce a jaká ta deska vlastně teda bude?
1: Jo, pracovali jsme na ní rok, s tím, že jsme se na to scházeli třeba tak jednou týdně, dělali jsme spolu vlastně potom i ten mix. A ta deska je směs deep houseu, trapu a i vlastně oldschoolovýho West Coast rapu.
2: OK, tak je tam toho docela hodně, bude to pestrý. Kolik na ní bude tracků?
1: 10.
2: Budou tam jenom čistě tvoje tracky, nebo tam máš i nějaký hosty, případně kdo se tam objeví?
1: Jo, na celém albu je vlastně jenom jeden host, kterýho jsem nestihl na svoje minulý album Euroholic, a tím hostem je Mašti. Mm-hmm. A to je jediný host, jinak tam jsou všechny tracky vlastně solo.
2: Mm-hmm. Když teda je to 10 tracků, tak to si skoro říká o to, jestli bude vinyl?
1: Bude vinyl,
2: OK.
1: Zrovna Menzí, právě ten producent, on si na tohle dost potrpí, a dohodli jsme se, uděláme 50 kusů CDček limitovaných, ty už jsou ve výrobě, a uděláme i pár vinylů, třeba 10 nebo tak.
2: OK. Co si s tou deskou vlastně jakoby odškrtnul, jakou dovednost nebo jaký způsob práce a tak podobně?
1: Multižánrový projekt. Uh-huh. To jsem hrozně chtěl udělat a mně se i hrozně líbilo, jak jsme ten koncept pojali. My jsme hlavně jeli třeba i nafotit tím, že se to jmenuje Halo tady Prago. My jsme chtěli udělat jako fotku takových těch londýnských červených budek. Mm-hmm. Takže jsme prostě my dva a fotograf zaletěli na víkend do Londýna a nafotili jsme tam vlastně cover a celý ten buklet.
2: Mm-hmm. Já to jsem viděl na jednom z těch singlů, protože něco z těch singlů už je teďka venku. Jsem koukal na YouTube, tak červená budka mi utkvěla jako před očima.
1: Paráda, tím pádem je to dobrý branding.
2: Jak jsou pro tebe vlastně důležitý klipy a k čemu všemu máš třeba v plánu? Jestli máš v plánu točit klip.
1: Jo, no, jako klipy já osobně mám hrozně rád, ale narazil jsem na takový problém, že teďkon za poslední třeba 2 a 3 roky, jo, no, peníze, prostě ty klipy se nevracej, jako lidi už na to nekoukají. Mm-hmm. Vidím to i u těch svých největších tracků, že vlastně na Spotify to má víc streamů, než má shlídnutí ten klip. Mm-hmm. I když se jako udělá fakt profesionální a když to pak jako stojí desítky tisíc.
2: A čím to je? Že nejsou tolik cool hudební televize, že lidi nekalejí s YouTubem, nebo čím to je, že se lidi nedostávají podle tebe k trackům? Jsi vlastně mladší, tak vlastně by možná ta úvaha mohla být relevantnější právě s ohledem na to, kolik tě let.
1: Jasně. No, ona je to kombinace více věcí podle mě. Jednak lidi nekalejí s YouTubem, jak říkáš, a jednak YouTube ty klipy vlastně ani nedoporučuje. Já vlastně kromě hudby ještě pracuju v marketingu a nedávno jsem byl na takový jako pracovní konferenci od Google a my tam třeba ukazovali různý segmenty na YouTube, se kterýma počítají a hudba už tam ani nebyla. Oni neberou vlastně jako profitabilní segment a je to z toho důvodu, že ty videa jsou krátký. Protože když máš video třeba podcast nebo nějaký travel vlog a má to desítky minut, tak ty tam naspeš mnohem víc reklam, takže to video vygeneruje mnohem víc peněz vlastně.
2: Jaký to je pocit teďka tohleto říct?
1: Hroznej.
2: Že jo?
1: Jo.
2: To je teda vlastně, musím říct, že teda si přišel s hezkou racionální odpovědí, kterou jsem teda vlastně nečekal, že se tady objeví, byť jsem asi po ní mohl pátrat, ale teda přiznám se, že jako nepátral, tak je to takový pro mě, jako pro někoho, kdo má rád muziku, hodně teda bolavý teda, no.
1: Pro mě je to taky hrozný. Já mám hlavně rád klipy. Mně jako hrozně chybí taková ta doba, kdy jsme se prostě sešli s kámošem a normálně jsme si na televizi pouštili ty klipy, jo, že jo? Jsme se tak ukazovali.
2: Jako já jsem ještě z generace, kdy jsme koukávali u kamarádky na MTV a bylo to wow a vlastně se to tady objevilo v 90. letech, pak jsme přecházeli k těm očkům a pak si pamatuju prostě v různý noční party, kde jsme čuměli na klipy, u toho jsme prostě pili a ty klipy byly prostě alfa omega té hudby, takže je mi vlastně trochu líto, že ty klipy vlastně jsou spíš teď nějaká imidžovka pro toho interpreta.
1: Je to tak, no. A vlastně tady to kalení u YouTube, ono to třeba hodně jelo ještě v Holandsku, když jsem tam byl. A pak prostě nějak časem to odeznělo.
2: Algoritmus to ukázal, že je lepší koukat na podcast o cestování.
1: Je to tak. A tam to paradoxně jinak začalo odeznívat dřív ještě. Jak se i že říká, že vlastně trendy se mnou ze západu. Já jsem to jako začal vnímat, že třeba prostě můj oblíbený holandský rapper Mula Bay, on dropnul album a nevydal klip. A já si říkám, tyjo, kde to je? Ani na YouTube tam nedal žádný vizuál, nic, byly tam jenom takový ty obrázky z té distribuce přímo. Si říkám, tyjo, kde je nějaký klip? Takže a pak když třeba se po půl roce dropnul jeden, to bylo všechno.
2: Takže když se dostaneme teda k té otázce, plánuješ k něčemu točit klip, nebo to je úplně jako mimo?
1: Plánuju točit na jeden track určitě, ten se jmenuje Beethoven, to je taky na tom, nebo teda bavíme se konkrétně o tom albu, já jsem, že to na tom albu, ale jo, plánuju točit tomuhle klip, my totiž tím, že právě Menzi, ten producent je Kanaďan na půl, tak jsme si řekli, že my budeme mít jako jednu release party tady v Praze, 18. června, francouzská 33 na Vinohradech, všichni jste zvaný, vstup zdarma.
2: Já jsem se na to zeptal v další otázce, takže ještě jednou, 18. červen.
1: 18. červen, čtvrtek, od 6 hodin, francouzská 33.
2: Dobře.
1: Tak free vstup.
2: A jak se jmenuje ten podnik ještě jednou?
1: Francouzská 33, je to nestejně jak adresa.
2: Dobře.
1: Je to ve spodním patře.
2: Tak jo.
1: No a týden na to vlastně budeme dělat druhou release party a to uděláme v Torontu. Takže on říkal, že je tam nějaká jako komunita českých Kanaděnů, že si myslí, že někdo mohl přijít. No.
2: To je pravda.
1: A tam chceme jen natočit klip na jeden ten track. Tak to jako zkusíme a uvidíme. A uvidíme, jaký na to album budou ohlasy. Když tak bych zkusil pak třeba ještě na jeden, třeba právě na ten track Zmatený, jak jsem zmiňoval.
2: Minimálně si užiješ léto v Torontu. Tam je, jo, tam je krásně horko, to je docela, to je hezká země. Tak v popisku máš, že jsi cestovatel, když se podívá člověk tobě na Instagram, tak jsi cestovatel, tak by mě vlastně zajímalo, která země ti přišla nejzajímavější a co jsi tam třeba ochutnal v té tvojí nejzajímavější zemi.
1: Okay.
2: Trošku jsem jakoby, já bych se přikláněl, že to bude Japonsko, ale možná se pletu.
1: Japonsko bylo hodně zajímavý, ale možná nejzajímavější byla Kenya, tam jsem byl vlastně tenhle rok. Kámoš mi jako nahecoval, jestli se nechci přidat na safari trip a dali jsme si během toho i nějaký prostě stopover ve městech. Tu přírodu všem doporučuju, ty města moc ne, příště bych je vynechal.
2: Fakt? Tak trošku popiš keňský města.
1: No, tam je jako problém, takhle drtivá...
2: Jsou nebezpeční,
1: jako drtivá většina lidí je v pohodě, ale když už narazíš na někoho, kdo v pohodě není, tak tě prostě chce podělat a když je to každý desátý, tak furt je to jako hodně, vzhledem tomu, že je to tam docela dost zalidněný.
2: A podělat v jakém smyslu?
1: No, chtějí z tebe vyždímat peníze jakýmkoliv způsobem a někteří lidi jako jsou ready tě klidně i okrást.
2: Jo, ale že by se cítil jako nebezpečně, že ti někdo chce jako ublížit, zastřelit nebo něco podobného, to tam asi...
1: A to jenom jednou, když nás pronásledoval jeden týpek, on nám vlastně jako nabízel nějaký věci, my jsme si je prostě odmítali koupit a on furt za náma šel, ale už fakt třeba jako 5 bloků a začínal být docela agresivní. Ale jako furt byl sám, jo, my jsme byli 4, ale bylo to takový hodně nepříjemný. A jinak pak jsme měli třeba jednu blbou situaci právě v té přírodě mezi slonama. My jsme se dostali jako s autem mezi takový stádo slonů a oni byli jako v pohodě, ale pak tomu hlavnímu se to nějak nelíbilo a začal na nás dělat ramena. A
2: Jak to vypadá, když on dělá rameno?
1: Prostě úplně jako duprul a takhle šel tou hlavou dopředu. Duprul a šel hlavou dopředu a bylo vidět, že i ten průvodce, kterýho jsme tam měli, který to dělá 20 let, tak trochu znejistil, jo.
2: Okay.
1: To bylo takový jako hodně divný. Já jsem si nejdřív říkal, že se budu bát spíš lvů a tak, ale ty jsou vlastně v pohodě, když jsi v autě, jo.
2: Mm-hmm.
1: Ale slon, který má jako 2 tuny nebo možná i víc, tak...
2: Mně se líbí slovní obrat, slon dělal ramena.
1: Jo, jo. To je... Dělal kolena.
2: To je fakt jako super.
1: Jo, jo.
2: Jaká země ti třeba ještě chybí navštívit, nebo jakou zemi máš ještě třeba na nějakém jako to-do listu, kterou bys chtěl vidět?
1: No hrozně dlouho chci navštívit Austrálii, k tomu jsem se ještě nedostal, mm-hmm. a hodně mě i láká Latinská Amerika.
2: Mm-hmm.
1: To jsem taky ještě nebyl. A teď mi vlastně došlo, já jsem tady úplně se tomu politicky vyhnul, jak jsem se ptal, co bylo nějaký nejzajímavější jídlo, co jsem ochutnal.
2: Mm-hmm.
1: Tak v Africe jsem jedl kozí maso, který mm-hmm. tady jako není moc běžný.
2: A to muselo být jaký tuhý, ne? Nebo?
1: Je to tuší a trošku to jako zavání, ale je to dobrý.
2: Okay.
1: Je to dobrý.
2: Jak se připravuje koza? Na jaký způsob jsi měl kozí maso?
1: Oni dělali buď vařenou, nebo prostě na grilu klasicky.
2: Mm-hmm.
1: A bylo to docela dobrý.
2: Mm-hmm.
1: No pak třeba v Americe jsem měl aligátora.
2: OK.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso a nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak jsem to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: OK, s čím se podává takový aligátor?
1: Ale s hranolkama.
2: Ježiš, to je super.
1: Normálně s hranolkama. No a pak třeba v Japonsku jsem měl mořskýho ježka, to mi nechutnalo.
2: Mm. A co je typické japonské jídlo? To jsou nějaký nudle s něčím, je to sushi nebo co to je?
1: Ramen nebo
2: ramen.
1: Sushi,
2: okay.
1: A nebo hodně jedou yakiniku, to je vlastně ten jako rozpálený grill a dáváš na to maso, pak to jenom vyndáš hůlkama, grilluješ si to vlastně sám.
2: Musím ti říct, že teďka jsem dostal úplně jako vlastně chuť, i ochut na toho aligátora teda, to bych se jako zkusil dát taky.
1: Jako doporučuju.
2: Moje vize, můj cíl, zabalím to v 50, půjdu do předčasného důchodu, tak mi řekni, jestli to platí, tato vize, a jaký si myslíš teda, že bude ten tvůj důchod?
1: Doufám, že to platí. Já se vlastně jako snažím nějak optimalizovat svoje finance. 30% všeho, co vydělávám, dávám prostě do ETF-ek.
2: Mm-hmm.
1: A zároveň jsem si vzal hypo na byt na 2 kákáčko a plánuju to prostě třeba v 50. Pokud vyloženě jako nevyhasním na něčem, tak plánuju udělat to, že bych prostě pronajal ten byt a postupně bych začal odprávat ty akcie a jel bych žít do nějaký levnější země, třeba do Tajska, tam se mi hrozně líbilo.
2: Mm, to věřím, navíc je tam dobrý počasí, je tam dobrý jídlo, je tam skvělá kuchyně a tak dál.
1: A nevím, jestli mi to nepřejde, jo. Já pak zase, když někde jsem díl, tak mi to začne chybět tady a ve výsledku vždycky mi to táhlo sem zpátky.
2: Jako já bych si dokázal třeba za sebe, že to teda rozhovor s tebou ne se mnou, jako představit klidně na žití Srí Lanku třeba, která je mi jako blízká, anebo jako nějakou jako jižní Francii, ale ten nápad prostě jako ukončit aktivní kariéru v 50 je sympatický, protože pak před tebou ještě spousta let.
1: Právě. A jinak Srí Lanka, tam jsem nebyl a tam je taky hrozně láká.
2: No,
1: jaký to tam bylo?
2: Skvělý.
1: Jo?
2: Skvělý.
1: Byl jsi tam nějak dlouho nebo?
2: Byl jsem tam 3 týdny.
1: Fakt jo.
2: Byl jsem tam 3 týdny a hodně jsme jako cestovali a jezdili jsme vlakem a jako je to prostě skvělý. Je to
1: okay.
2: Můžu doporučit.
1: No to se pak zeptám na tipy, když tak mimo vysílání ještě.
2: Tak moc děkuju za návštěvu, máme to za sebou. Jsem rád, že se to vlastně dostalo do různých směrů, ten dnešní rozhovor.
1: Taky,
2: ať se ti daří, přeju ti, ať se daří desce. Ukládám tvůj požadavek na práci v rádiu, to se může někdy hodit, tato informace. No a přeju ti krásný léto.
1: Taky, díky za pozvání, ať se daří.
2: Hostem aktuálního vydání Spintolku byl Pragoholik. Děkuju, že jste poslouchali, děkuju, že posloucháte. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spintolk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Rádio Spin, to nejlepší rádio v Čechách a okolí. Nalaď to a poslouchej to.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: klasiku jedný sází. Radio Spin ve tvých uších i dneska v neděli 21. června. Od Majku tě zdraví Krištof a jdeme pokračovat v tom, co jsme tu včera společně začali. A sice hudební víkend s notorickým hustlerem Sergejem Barakudou. To znamená každou hoďku dva tracky od tohoto ostravského typka. A taky si dáme nějaký novinky a hlavně songy přesně podle tebe. Čekám na čísle 210 32 30 30 a nebo v naší apce, pokud si zrovna dáváš to zasloužený kafe po ránu, anebo už pracuješ, pojďme si něco pěkného zahrát. Počasí. Tak to je dneska hitparádní a ideální k tomu vyrazit někam k vodě a nebo úplně nejlíp zavřít se do sklepa a nevylízat celý den, protože po celé České republice je průměrná teplota zhruba 24 stupňů Celsia, přičemž odpoledne se to vyšplhá až na 35 stupňů. Z kdo ví jakého důvodu mi to tady krom počasí v Česku ukazuje i počasí na Kypru, takže kdyby vás to zajímalo, tak tam teď mají 29 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Čau, tady Pio a Vojon.
4: Jsem tě pozval na mejdan 25. června.
3: K 20 letům punk is dead, který proběhne kde?
5: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
3: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
4: Punk is dead.
6: Punk is dead.
5: Podal taky je dead.
7: Podporuje Radio Spin.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.

Já už to mám první přání dnešního dne, který poputuje za Mikim, který píše: Brý ráno, zdravím z brigády, pustil bys mi prosím Xe, třeba Trůla v Skáně Vestem, jestli máte, posílám všem nedělním pracantům, nebojte, za chvilku se doma. No tak Xe Skáněm jsem tady našel, Trůla dokonce taky, takže si určitě pustíme a děkuji ti za to, protože Xe jsem si v roce 2017 a 18 jel na repeat, takže mi to tak krásně vrátí zpátky do těch mladších let a posílám všem nedělním pracantům, to znamená i tobě, chlape, a ti to utíká. Kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30, číslo je otevřený, a stejně tak naše mobilní apka.

0: Je to tak, posloucháš Hudební víkend s Krištofem, ale hlavně se Sergejem Barakudou, který ho tu probíráme dneska a probírali jsme i včera. No a jedeme dál, kdo by nevěděl, kdyby se náhodou nevěděli, tak Sergej B, to je jedna z nejvýraznějších postav českého rapu. Dejme tomu poslední dekády, ačkoliv na té scéně působí trošičku díl. Je to ostravský rapper, který si prostě vybudoval pověst autora, který si zakládá na ty syrovosti, přímočarosti a hlavně o těch textech, že jo, o cestě za úspěchem, bez kříkra se známe to. No a tenhle ten motiv najdeme i v téhletý dvojici skladby, kterou si teďka pustíme. První z nich bude track Niagara. No a když to Sergej vydal, tak to nebyl jenom takový další flex track. Zajímavý je, že ten referenc stojí na větě Neumím to jinak, která se tam pořád vrací skoro jako takový osobní moto. No a celá skladba potom působí jako taková bilance člověka, který se ohlíží za tím, co vybudoval, ale zároveň naznačuje, že zpomalit rozhodně neplánuje. K tomu teda přidává samozřejmě i Smek, který je tam na featu a známe Smeka. Jakmile tam prostě nasolí lyrics, tak to rozhodně víme, že to nebude pomalý track. No a o několik let později přichází track Tempo, který si pustíme jako druhý. Tady už Sergej to téma posouvá dál a místo oslavování nějakých výsledků se soustředí hlavně na tu samotnou cestu. V tom textu zmiňuje Terryho Foxe nebo Emila Zátopka, což nejsou úplně jména, který byste možná v rapovém tracku čekali každý den. Oba ale symbolizují nějakou vytrvalost, odhodlání, no a přesně na tom je postavená celá skladba. Tak enjoy.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli z Eteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak nehoda je hlášená v Hradci Králové na Pražské třídě, přesněji u Denisova náměstí. Jedna bouračka mi tu svítí taky v Liberci na ulici Andělohorská, tam lehký omezení v dopravě potrvají ještě asi půl hodiny. Když se mrknu na dálnice, ty jsou úplně fresh a stejně tak Praha, takže tady úplně nemám co hlásit. Každopádně, pokud ty máš nějaký jiný info o tom, co se děje v Praze na dálnicích anebo i v regionech, tak určitě volej na číslo 210 32 30 30 a nebo nám pošli voicovku do naší mobilní apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Podle tebe. Další přání dnešního dne poputuje přímo za Tomášem, který se mi dovolal chvíli zpátky.
1: Mohli bychom si dát něco od Izomandiase, třeba starší, pro všechny posluchače.
0: Yes, Tom to nechal úplně na mě, řekl, že je mu to jedno, jestli to bude starší nebo mladší, takže nakonec řekl, že to bude starší, no a já jsem zapátral v katalogu a našel jsem tady ten certified banger, jak říkáme my Češi, prostě tu ověřenou klasiku Mikasa Sukasa, rok 2017 si myslím, že už je celkem dávno, dejme tomu, je to skoro 10 let zpátky a myslím, že touhletou písničkou nikoho neurazím, takže Tome, posílám to jak tobě, tak všem posluchačům.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej.

Jo, jo, miluju tyhle jižanský bangry. Dohrál nám Games a Morat, písnička Sia. No a na rádiu Spin dnešním dnem končí jedna věc, kterou tu probíráme už asi třetí týden. A sice žebříček top stovky největších CZSK hitů. Do tohoto žebříčku jste vy, spineři, nominovali stovku tracků a poslední cca týden máme tu možnost pro ně hlasovat, buď to na webu Rádia Spin, a nebo přes apku, a posunout tak svého favorita na vyšší příčku. No a tohle hlasování, bohužel, možná bohu dít, těžko říct, končí už dneska večer. On vám to teda, Maty, určitě ještě připomene, ale já připomínám, že tohle to je asi poslední šance rozdat svoje tři hlasy a zamíchat tak pořadím. Já se vám přiznám, já jsem to dneska hodil Painovi a jeho songu Jiná vlna, ten je skvělej. Pak jsem tam hodil hlas Prague Unionům, protože ti si podle mě taky zaslouží být aspoň v té vrchní top 50. Finální pořadí se dozvíš už 25.6., to znamená tenhle ten čtvrtek, pokud se nepletu, od rána to tu pojede a já se možná taky na chvilku za někým do vysílání stavím, protože mě zajímá, jak to všechno dopadne a hlavně, co bude ten number one hit všech dob. V rychlosti se mrkneme ještě na počasí. Po celé České republice máme krásně buď to polojasno, lomeno jasno. Na většině území je teplota cca 25 stupňů Celsia, no a bude to krásně výš, protože v odpoledních hodinách tady vidím, že bude zhruba 32 stupňů Celsia, ale očekáváme i nějaký menší přehánky, hlavně teda Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj a taky nahoře Karlovarský a Ústecký kraj. A rovnou si dáme i časomíru, protože za 7 minutek máme 10 hodin. To je přesný čas na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: New Spin.
1: A další přání dnešního dne, respektive písnička na přání, tak poletí přímo Michalovi do auta.
2: Ale já bych chtěl, jestli tam máte něco nového z toho tady Prago, nebo jak on se jmenuje, jak byl teď na Spin Talku u Romana. On se mi celkem začíná líbit ten jeho styl. Tobě do studia, mě do auta a všem ženským, ať jsou milí na tvoje klasy.
1: To je krásný poselství, přesně, buďte na nás hodný, ne. Aby to nebylo tak jednostranný, tak já bych to trošku možná ještě otočil a poslal bych to úplně všem lidem s tou myšlenkou, ať jsme na sebe trošičku hodnější. Jak tomu nám třeba pomůže Pragoholik a s písničkou Halo, tady Prago.
0: Ladíš Radio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Spin. Ladíš hudební víkend na Radio Spin s Krištofem, ale hlavně se Sergejem Beam, Sergejem Barakudou, který podle mýho patří k reperům, kteří se nikdy úplně nezakládali jenom na jednom stylu. A to myslím jak produkčně, tak tematicky. Jednou přinese třeba osobnější výpověď, po druhý se objeví jako host nějaký skladbě, kde hlavní roli hraje ta čistá energie ulice. No a přesně takhle uvádím tyhle ty dva tracky, které si teď dáme. Jako první to bude track Směj se teď. A to je jeden z těch momentů, kdy Sergej za mě působí asi nejvíc osobně. Jsou tam sebevědomý bars o penězích, o úspěchu, ale zároveň v tom vidím takovou druhou linku, kdy vlastně rapuje i o tom, jaká je cena, za kterou je člověk ochotný zaplatit za tady tyhle ty věci. Jako druhý si dáme track M-Sport, to není úplně Sergejův track, ale od Dolara Prince, Sergej tam hostuje. Track vyšel v roce 2021 na albu, jak to zacenzurovat, na albu Jeb System 3 a je to hodně o autech, o té tématice noční Prahy a jízdách a smiluju tam tu hlášku na konci, kdy Sergej vytasí, že on je pro Ostravu tím, čím je Dolar Prince pro pražský Smíchov, to znamená tváří svého domovského města. To jsou ty nejlepší props, který můžete poslat.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli Eteru Rádia Spin.
2: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba dva.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak kreše můžeš očekávat v Ostravě na Jugoslávské ulici, v Hranicích na Moravě na ulici Bělotínská, v Olomouci na Velkomoravské anebo v Hradci Králové na Pražský třídě. Když se mrknu na dálnice, tak tady si počkáš na D1 cca na 315. kilometru směr Brno. Zdržení bude asi 10 minut a 5 minut si potom počkáš taky na D1 na 33. kilometru ve směru Brno. A co se samotný Prahy týče, ta je zatím fresh, bez větší zdržovačky anebo karambolu.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Rád.

0: aplikace.
1: Jdem se mrknout, co jste mi posílali tady do apky, no a první, co tu vidím, tak je voiceovka od Vlačky.
2: Prosím tě, zahraj od Pušatý If You Know, You Know pro Jelenu, protože tahle holka ví fakt všechno. Díky.
1: Musím říct, že včera jsem opravoval pračku a taky by se mi asi taková Jelena celkem hodila. Naštěstí mám ChatGPT, ten taky většinou ví úplně všechno, takže díky bohu. Každopádně Vlačko, bohužel jsem tady našel písničku od Pušatýho If You Know, You Know. Každopádně vybral jsem zástupnou, tak taky od Pušatýho, takže doufám, že tebe a Jelenu potěším aspoň touhletou. A pokud ne, tak tam pošle další voiceovku a vybereme něco dalšího.

Ladíš Rádio Spin, máme tu neděli 21. června. Svátek má za prvý Alois, takže pokud nějakýho znáš, tak mu popřej. Za druhý je to Mezinárodní den otců, to znamená, že tátovi taky zkus popřát, aspoň přes SMS-ku, ne, to stačí. No a za třetí je to Mezinárodní den skateboardingu. A to mi přijde jako fajn věc pořešit, protože skejťácká kultura a rapová kultura tak ty jdou ruku v ruce. Obě ty kultury vyrostly hlavně na ulici, obě byly dlouho vnímané jako něco alternativního a obě stavily na kreativitě a vlastní identitě. Historie skateboardingu sahá do 50. a 60. let minulého století v Kalifornii a tehdy si surfaři hledali zábavu na ty dny, kdy prostě žádný vlny nebyly a začali tak montovat kolečka pod ty dřevěný prkna a tak ty skatey vlastně vznikly. No a v 70. potom už ty skatey dostali upgrade, vznikly první triky, rampy, skateparky. Je pravda, že ty skatey dřív byly spojený spíš s punkem, ale koncem 90. se do skate videí čím dál častěji zostával hip-hop a rap jako podkladová hudba a tak není náhoda, že hodně rapperů má ke skateům blízko. Třeba z Česka by to mohl být Paulie Garant, který sám říká, že vyrůstal mezi skejťákama. A kdybyste chtěli jedno trochu funny video, tak doporučuji si na YouTubeku najít Ektora, který ho tam učí si jet rampu. On se tam brutálně rozštípe, ale na frajera to potom jako s klopkou celý zachrání, přistane na nohy, takže kdybyste náhodou měli co dělat, Ektora a jeho skate doporučuju. V rychlosti se mrkneme ještě na to, jaký je počasí. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 28 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno anebo skoro jasno. Já jsem tu ráno měl z dovíjakýho důvodu otevřenou i mapu Kypru, kde jsem viděl počasí. Teď tu nemám mapu Kypru, ale mám tu mapu Turecké riviéry, takže kdyby vás to zajímalo, tak tam je jasno a 30 stupňů.

0: Radio.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
2: Nově tu vysíláme na 985 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Jdeme si dát další písničku na přání a co to bude?
1: Já bych se chtěl zahrát o 50 centa Many Men. Pro mě jenom pro krásnou neděli a pro všechny lidi, co odpočívají z neděli.
0: No jo, ta krásná neděle, k tomu se ten 50 Cent úplně vybízí. Tyjo, to je písnička, která je z roku 2003, takže je dokonce ještě o kousíček starší než já. Banger, pouštím to tam.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Stále posloucháš hudební víkend na rádiu Spin, Krištof za Mikem a notorický hustler Sergej B přímo před Mikem. Ono, když se řekne Sergej, tak si tu Ostravu zákonitě musí vybavit úplně každý. Tak si pojďme připomenout ve stejnojmenném tracku Ostrava, kde Sergej vzdává hold tomuto městu, a to ani v dobrým, ani ve zlým, spíš jako takovej Janek Rubeš Slezka, který vám realisticky popíše, jak to u nich doma chodí. V klipu se pak objevují i známí ostravský osobnosti, jmenovitě třeba herec Štěpán Kozub, streamer Flygun, youtuber Sibiřan a nebo fighter Vašek Baba Jaga Mikulášek. Jako druhou věc tu mám připravený track Rozený vrah. Tady Sergej naplno odkládá hitovost v zvuku a sází na tu temnou a chladnou atmosféru. Není to ale skladba úplně o násilí v tom doslovném slova smyslu, spíš výpověď o Sergejově mentalitě, kdy je ochotný udělat maximum pro vítězství a pro přežití v tomhle světě. Enjoy.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli.

B. V hudebním víkendu na rádiu Spin. Já jsem pentanel míchaný s DMT, rozený vrah a PIMP, po mně s červou stovkou AMG, respekt je vždycky jen.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, tak kreše můžeš očekávat v Ostravě na Jugoslavské ulici, na Okroulické ulici mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem, no a 8 minut si potom počkáš na Bílinské ulici v Bílině na Teplickém předměstí. Přesunu se na dálnice, tady si počkáš na D1, cca je to 315 km směr Brno, zdržení tam bude dohromady asi na 20 minut. Kousek dál proběhla nehoda na sjezdu z D1 do Humpolce, no a 16 minut si pak počkáš taky na D1 na 33. kilometru ve směru Brno. Co se samotný Prahy týče, tak opatrnej buď v Mladoboleslavský na Proseku, tady proběhla nehoda dvou osobních aut a lehký omezení tam potrvají ještě asi hodinu.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, spíme.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
4: My brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a fish with just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky.

0: Další přání dnešního dne poletí přímo za Darou, která se mi dovolala chvíli zpátky, tak co to bude?
1: Já bych chtěla něco od Viktora Šína. Přiznám se, že mám radši tu starší verzi, ale teďka to album, co vydal to nové, tak to jako to stojí za to Buka, takže klidně něco od Buky. Určitě všem spinnerům, tobě do studia a všem lidem, který mají dneska dobrou náladu a přeju, ať je mají fakt jistý.
0: Správně, všem pro dobrou náladu. Myslím, že Buka tu dobrou náladu určitě vykouzlí. Nechala se trošku na mě, v tom případě já jsem tady zabrouzdal a hodil jsem tam písničku Strach, to je moje asi nejoblíbenější písnička z toho alba Já, mé druhé já a Kristýna. Takže enjoy a i tobě, Daro, pěkný den.

0: Ladíš Radio Spin, máme tu neděli 21. června, no a já jsem zaslechl, že náš spin komisař Rep si dává přes léto takovou menší pauzičku od kontrolních výjezdů. To ale nemění nic na tom, že v úterý se vydal na další výlet, dojel až do Pardubic, tam ale nenašel jaksi nic, ani zaplý Radio Spin, ani spinera, ale naše poručík Vicky je naštěstí ducha přítomná, dala Matymu novou adresu a tam už byl podstatně úspěšnější. Podrobnější report zprostředkovala sama Vicky a já vám teda upřímně říkám, že bych nechtěl, aby Vicky byla moje máma, protože těch otázek, co měla, tolik jsem doma nedostával, ani když jsem donesl ze školy špatnou známku.
1: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
2: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den, v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
1: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
2: Jasný, slyšel jsem, tak jsem očekával, že to budu já.
1: Co vlastně říkáš na výhru?
2: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
1: No a jaký byly pocity?
2: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčnej za to.
0: Já vám to říkal, to bylo otázek, co? Každopádně Tomášovi blahu přejeme a připomínám, že naposled před prázdninama vyrazí spin komisař Rep do ulic Republiky příští úterý, takže pokud tu jeho návštěvu nechceš meškat a pokud si myslíš, že bys to měl být zrovna ty, kdo má vyhrát ty tajgry, tak se určitě přihlaš na program zavináč radiospin.cz. V rychlosti se mrkneme ještě na to, jak vypadá počasí, to vypadá naprosto fenomenálně. Po celé České republice je průměrná teplota cca 29 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno nebo skoro jasno a zatím ani žádný deštík. Já tu dneska celý den bojuju s technikou, protože z doví jakého důvodu se mi tu místo mapy České republiky objevují různý jako mapy po celém světě. Už jsem tady měl, pokud se nepletu, Kypr a měl jsem tady tureckou riviéru, tak teď pro změnu tady vidím mapu Tunisu. Tak kdyby vás to zajímalo, tak v hlavním městě Tunisu mají skoro jasno a 34 stupňů Celsia.
3: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
4: Čau, tady Pio a Orion.
5: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
4: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
6: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
4: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
5: Punk is Dead.
7: Punk is Dead.
6: Orion taky je dead.
8: Podporuje Radio Spin.
9: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Roho.

0: Rádiu Spin.
1: Jo, tak musím říct, že takhle hezky poslední hoďku, co jsem tady, tak mám celkem přetlak momentálně voiceovek a telefonátů. Každopádně musím to vzít nějak chronologicky a ten, kdo tu byl nejdřív ze všech, tak byl Kenny.
2: Tak už teritorium. Hele, pošlem to Terezce na Slovensku do termálu, ať mají dneska zase krásný den a ať si to užijou.
1: Přesně, pošleme Oriona a DJ Viče s písničkou Teritorium do termálu Terezce a Kenny, musím říct, že jsme to vybrali fakt celkem tematicky, protože Orion dneska 21. června slaví neskutečných 50 let, takže myslím, že se nenaštveš, když to pošlu i jemu a popřiju mu k tomu hezky všechno nejlepší.

0: pojďme se na ně podívat.
1: Rozsek jsem si palec podélně, no, sekirou. První chvíli dobrý, ale pak jsem pár dní trpěl, no.
0: Jirka mi k tomu posílal i fotku a musím říct, že to nebylo vůbec nic hezkýho.
2: Tak jsem honila kočku na stromě a pochopitelně to dopadlo tak, že jsem spadla na sklo a rozřídla jsem se půlku zadku, jo. Takže jsem byla do nemocnice a do teďka tam mám 15 stehů, jako úžasný.
0: Ty vole, musím říct, že Nikča tak ta má za sebou jako taky krušní období, ale hezký akrobatický kousek, tak ten se poved Kanfousovi.
3: Já jsem jednou umýval před chodovými dveřmi podlahu v bytovce. Jak jsem si ji nechtěl zašpinit, tak jsem ze schodu přeskakoval do bytu, no a uklouzla mi noha, jak jsem vymrštěl levou nohu, tak jsem kopl do futér a zlomil si malíček.
0: Každopádně, co musím říct, že adept na takovou pomyslnou Darwinovu cenu, tak byl Petrův kamarád, protože tomu se stalo fakt něco hodně, ale hodně nemilýho.
4: My jsme s kámošem za mladá, jsme šli na koupák a když jsme šli zpátky, tak aby neměl kámoš mokrý plasty na sobě, tak si vzal kraťásky a zatáhnul zip a skřím si tam pindíko.
0: Tohle, to je moje noční můra, kámo. U poklopce tam jsem vždycky opatrný, jakože hodně opatrný. Tak si na něj dávej pozor taky. No a doufám, že zbytek neděle přežiješ bez jakýchkoliv dalších zranění. No a uslyšíme se hezky pěkně zase zítra ráno. Čus.

0: Pořád posloucháš Hudební víkend na Rádiu Spin s Krištofem, ale hlavně se Sergejem Barakudou. No a klasicky už tady máme dva tracky, který si teďka o Sergeje pustíme. Jako první, tak bude track Špinavé prachy. No a to je Sergej v jeho nejtvrdší a nejprovokativnější podobě. Single stojí na poměrně jednoduchý, ale silný myšlence. Peníze to není jenom odměna za úspěch, ale taky často symbol nějakého rizika, tlaku a životního stylu, který fakt není pro každýho. A když jsem tak jako včera poslouchal, tak mě to připomíná návrat k Sergejovým trapovým kořenům. Možná to je tím beatem, který si teda Barakuda dělal sám, ale to je u Sergeje celkem známý, že na většině jeho tracků si produkci dělá sám on. No a jako druhý track si dáme Prach. A to je skladba z filmu Banger. Celý ten film se točí kolem mladého rapera, který se snaží prorazit během jediného dne. No a právě ta touha po nějakým rychlým úspěchu a snadným výdělku, tak to je jeden z hlavních motivů tyhletý skladby. Zároveň ta skladba propojuje i svět mainstreamového popu v rámci teda Adama Myšíka a rapu, to znamená Sergeje. A je to takový způsob, který jako na české scéně nebývá úplně běžný, snad ani na slovenský. Jediný příklad, co mě ještě teďka napadá, tak je, když se Ego spojil s Emou Drobnou na tracku Rande.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu, pito. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak nehodu čekají ve Slavkově u Brna, u vjezdu na Brno nebo v Kladrubech na silnici 2317. Když se mrknu na dálnice, tak tady si počkáš na D1 cca na 315. kilometru směr Brno. Zdržení bude dohromady asi na 20 minut. No a co se Prahy týče, tak opatrnej buď v ulici Hornoměcholupská, v Horních Měcholupech samozřejmě. Tady je hlášená nehoda a mírný omezení v dopravě potrvají ještě asi do půl druhý.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Hey, baby, you understand me now. I had to. If sometimes you see that I'm mad, 'cause I had to. Don't you know no one alive can always be an angel? A nigga gotta pay the fucking rent. When everything goes wrong, you see some bad.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Přesně tak. Musíme dát šanci i těm, kteří psali do apky a já jsem to objevil krásný text, který píše Vikuš. Ahojky, zahraješ prosím novou věc od PSH někdo jiný. Zrovna se chystáme na koupák, tak třeba pro mámu, která když si dá slamák, vypadá jak někdo jiný. Na to nemám co říct, Vikuš, ale tenhle ten song ti zahraju, jak to je, tak tvojí mámě ve slamáku, která vypadá skoro jako někdo jiný a hlavně tematicky, protože Orion dneska slaví 50. narozky, takže všechno nejlepší, šéfe.

0: Krásně, to si říkala, že nespíváš do éteru. Jak už jste pochopili, spideři, máme tu neděli, 21. června, svátek má Alois a naproti mě už sedí kdo?
1: Blaženo!
0: Blažena Zuzka! Čau, Zuzi.
1: Ahoj.
0: Hele, máme tu hudební víkend se Sergejem Bím. Mě by zajímalo, bylo by něco, co by, kdyby jsi jako fakt musela pokérovat ksicht? Dala by jsi tam co?
1: Jo, a ty?
0: Hej, já jsem nad tím přemýšlel nedávno zrovna, protože taky, že jo, s klukama rapujeme a děláme si z toho trošku srandu teda, ale říkal jsem si, tyjo, do nějakého klipu, jako kdybych si něco aspoň nakreslil nebo dal nějakou tetovačku a napadlo mě úplně jako ze srandy jenom hodit tam třeba QR kód na internetové bankovnictví moje, víš, a prostě třeba 50 korun, že by to lidi posílali, to by bylo super. Akorát, že časem, jak se to maže, ta kérka by to bylo horší a horší a pak už by mě jako nepřispívali, takže nevím.
1: Hele, jako kdyby to musela být seriózní kérka, nevím, co bych si tam dala, jakože asi bych si tam dala své jméno.
0: Jako Zuzka?
1: No,
0: kam tak, na čelo?
1: No, jak v první třídě.
0: No má nad obočí, že jo, jak měl třeba Lil Peep, nebo jak má Post
1: Malone. No.
0: OK, tak jako jo, a na druhé Matušková takhle ještě, ne?
1: Ne, to je různé, ne, to ne.
0: To se ti nevleze hlavně.
1: To se
0: máš menší hlavu, takže on to bude takhle. A nebo místo toho obočí, víš, takhle jako Zuzka Matušková.
1: Ne, já bych tam dala Zuzanka prostě.
0: Jenom Zuzanka.
1: Nebo Zuzan a na to druhý obočí K.
0: Prosím vás, jestli nás teďka poslouchá někdo, kdo fakt umí s Photoshopem, prosím, vemte Zuzky fotku někde z internetu a udělejte Photoshop, jak má místo obočí tetování, kde je napsáno Zuzanka. Prosím, fakt to chci vidět, pošle to do apky, já se to pak zobrazím, tyjo.
1: Nedělejte to.
0: To dělejte právě. Každopádně, co určitě dělejte, je, že se namažte nějakým pořádným opalovákem, protože venku máme průměrnou teplotu 30 stupňů Celsia. Je tam povětšinou jasno, nebo skoro jasno. Když se dívám na ten radar, tak jako ono možná trošičku pršet bude, jo. Teďka to chytá Karlovarský kraj, úplně vlevo nahoře až u Aše. Každopádně do Prahy to zatím moc jako nepřichází a možná dojde až později, takže bohužel asi tady budeme ulepení, Zuzko, dneska.
1: Tady máme klimatizaci.
0: To je pravda.
1: Za které jsme všichni nemocní.
0: A já jsem ti vzal baterky, neboj. Co se tady děje? Tady je rovnou časomíra, no tak jo, tak za 7 minutek máte jednu hoďku a je to Zuzka, čau. Nejvíc rapu v republice. La familia, okay. Yeah.

0: Posloucháš Radio Spin na Majku je s tebou Zuzka. My tady máme takový dřívější můj první vstup, protože jsme tady měli takovou smršť bez reklamy před chvilkou s Krištofem. Nevadí, dáme si první vstup dříve trošičku. Já ti přeju krásnou horkou neděli 21. června. Máme něco málo po jedné hodině. Svátek mají Alojzové a já všem Alojzům přeju nádherný krásný den vám všem spinnerům. Samozřejmě taky, co nás čeká. Dneska se zase mrkneme na Sergeje B. hudebním víkendu. Já se na to mega těším. Včera to byla nářez, dneska to bude ještě větší nářez, to ti slibuju. Probereme nějaký zajímavosti, upřímně mám naplánovaný nějaký věci a ještě jsem se nerozhodla, co vám dneska řeknu. Takže si to prostě bude to prostě překvapení. Nechte se překvapit, o to větší máte motivaci mě dneska poslouchat. Potom taky tady bude komunikátor, takže neváhej, volej na číslo 210-32-30-30 a nebo nahrávej hlasovku do apky jako ven.
1: Čauko, mohli bysme tě poprosit, jestli tam máš princeznu od Erta. Díky, pačko.
0: Heleď, princeznu od Erta nemám, ale mám princeznu od Refio a Kaliho. Tak snad myslíme stejnou princeznu.

0: Spin na Majku je s tebou Zuzka, nás čeká další dvojitá dávka Sergeje B na rádiu Spin. A máme tady docela dva bangry, jdeme rovnou na ně. Jako první si dáme Antarktidu, což je za mě mega dobrý track, který je jeden z novějších od Sergeje B. Já jsem u tohohle tracku úplně upřímně nikdy moc neřešila, o čem je. Mě prostě extrémně baví ten beat, ta energie, ta hudebnost, to je, jak je extrémně chytlavej ten track. Jako druhý si dáme track Kouř, track, kde máme na featu Ektora a spojení Sergeje a Ektora je prostě velmi v topu. A tento track je za mě o strachu, o nějaké úzkosti, o tom, jak se z té úzkosti dostat, jak být jiný od ostatních. Tak jo, Sergej B na rádiu Spin právě teď.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown a Latino Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat. Dálnice jsou úplně čisté, co se týče regionu. V ulici Rokitova v Brně máme nehodu dvou aut. No a co se týče Prahy, tak nehoda auta a koloběžky je v ulici Hornoměcholucká. Jinak, co se týče centra, tak tam máme seklou Legerku, Nuselák a Vilsonku. Jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádio Spin. Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Karel, slyšíme se?
2: Ahoj, jo, slyšíme se.
1: Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Já jich poprosil od Kelena Hana Montana a bude to pro všechny posluchače, co teď zrovna poslouchají a pro paní přítelkyni Míšu.
1: Okej, to je moc hezky. A máš pěknou neděli?
2: Ale jo, je krásně, jsme u bazénu, tak je to fajn.
1: No, tak, a tak to je, přesně, to je úplně ideální varianta k tomuhle počasí. Hele, tak jo, dávám vám tam ten track a měj se krásně.
2: Jo, díky, taky, ahoj.

Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. Can't touch this.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a protože pozitivních zpráv je na světě málo, tak tu jednu takhle při neděli pro tebe mám. A rovnou jde o velmi úspěšnou českou ženu, o které se teďka píše snad úplně všude. Česká oční lékařka Andrea Janeková jako jedna z prvních na světě totiž implantovala novou speciální nitrooční čočku. Hustý, co? Operace pomohla 77-leté pacientce se šedým záklem a astigmatismem. Mám tady úplně teďka takový rozmlouvací slova. Každopádně pacientce se výrazně zlepšil zrak už po den po zákroku. Viděla prostě úplně výborně. Jako to je neskutečný, ne? Představte si, že fakt jako téměř nevidíte a potom přijde tady ta paní doktorka, a.k.a. Víla, která udělá prostě čáry máry fuk, zázrak a vrátí vám zrak. A tohle všechno se stalo v Česku. Mně to přijde naprosto brutální a hlavně to je obrovská naděje pro všechny lidi, kteří mají problém se zrakem, takže shoutout paní doktorce a já to říkám pořád, Česko má velmi skutečné, nadané a výborné a chytré ženy. Co se týče počasí, tak máme kolem 32 stupňů, nebude to lepší, bude kolem 34 stupňů v odpoledních hodinách a kolem čtvrté by mělo malinko sprchnout a měla by být bouřka, ale já tomu upřímně moc nevěřím, protože to hlásili i včera a nic se nestalo. Takže každopádně ven běž až kolem 9. večer, to jsem včera šla já, je to úplnej banger, úplně něco jiného, člověk se prostě najednou nadechne po celém dnu. A pokud musíš vyrazit ven teďka, tak opalovák, voda, kšiltovka, klobouk a hlavně ty ramena. Zakrýte si ty ramena, lidi, protože nechcete mít spálený ramena. Radio Spin s tebou, Zuzka. Spin Radio.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: mobilní aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin. Na majku je s tebou Zuzka, máme tady komunikátor a já tady pro tebe mám už ready další hlasovku a to je od Papina.
2: Čau, pust tam prosím tě nějaký český old school pro všechny, kterým se potějí koule v nějaký fabrice. Dík, čau.
1: Chápu, mě je taky horko. Každopádně dávám tam Hlasuj proti od PSHček. Pro mě to je od old school, já doufám, že to bude v pohodě.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej komu.

0: Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady další dvojitou dávku Sergeje B. hudebním víkendu a jdeme rovnou na to. Jako první si pustíme track, který se jmenuje Tempo a má opravdu tempo a tomuto tracku jsem musela trošičku postupem času přijít na chuť. Hned poprvé, když jsem se ho poslechla, to si úplně doteď pamatuju, jak se mi prostě nelíbil a teď ho mám ráda. Líbí se mi, že je vlastně o nějaké produktivitě, o tom, že člověk jako na sobě musí neustále makat, o pracovitosti, ale na druhou stranu paradoxně i o tom, že někdy je fajn zpomalit a někdy prostě ten tlak okolí tě pořád nutí běžet a hnát se. Jako druhý máme track legendární, track, kde máme na featu slovenského bratra Rytmuse. Je to pomalejší track o kariéře, o životě rapera a o slávě, takový ten klasický prostě, klasický styl, klasický námět těch reperů v nějakých trecích. OK, tak jo, Sergej B na Radio Spin právě teď.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu, pito. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na D35 se na 142. kilometru ve směru na Hradec Králové nehoda 3 aut, dávej se tam velký pozor, čeká tě tam určitě zdržení. Co se týče regionu, v ulici Rokitova v Brně máme nehodu 2 aut a v Praze je nehoda auta a koloběžky v ulici Hornomnicholupská. Jinak v Praze, co se týče centra, tak tam máme Wilsonku, Legerku ucpanou a to je tak jako všecko, jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky, dáváš Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a i tohle úterý vyrážel do ulic, hádejte kdo, víte kdo to byl, Spin komisář rap Maty. Původně mířil do Pardubic, tady ale nikoho nenašel, tak zamířil kousek dál a našel Tomáše v Jaroměři. A mimochodem, jo, co se týče Jaroměře, tak tam mají tu nejlepší zmrzlinu, točenou. Když projíždíte Jaroměří, tak tam jsou dva stánky s nejlepší točenou zmrzlinou na celém světě. Fakt je výborná, stavte se tam. No, každopádně, vraťme se k Matymu. Maty měl radost, že Tomáš poslouchá Radio Spin a Tomáš taky, protože Tomáš vyhrál úplně poprvé. A poslechněte si, jakou z toho měl Tomáš radost.
1: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
2: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
1: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
2: Jasný, slyšel jsem, tak jsem očekával, že to budu já.
1: Co vlastně říkáš na výhru?
2: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
1: No a jaký byly pocity?
2: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčný za to.
0: Já ti blahopřeju, Tome, velkou gratulaci na dálku takhle posílám. Vy si zajeďte do Jaroměře na zmrzku, v těchto vedrech úplně ideální. A taky nezapomeňte na to, že naposledy před prázdninama Spin komisař rap vyrazí po republice příští úterý, což je za dva dny, jakoby dva a půl dne. Jo, dva a půl dne. Takže pokud nechceš jeho návštěvu zmeškat, tak se musíš přihlásit na program @radiospin.cz a třeba Maty přijede i za tebou. Co se týče počasí, tak vás nějak podle mě nepotěším. Máme kolem 33 stupňů, je jasno, slunečno. Kolem 16:15 by nás měly čekat úplně malinké přehánky, místy i bouřky. A jinak zítra očekávej podobné počasí jako dneska. Takže jak jsem říkala, před hodinkou opalovák, vodu, sluneční brýle, slamák a kšiltovku. Radio Spin s tebou, Zuzka.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: Bude 14.58 a ty posloucháš? Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka a já tady mám hlasovku od Vennyho.
2: Wow, zdravím Spin. Pusť mi tam prosím tě něco od Hektora. Děkuju moc. Venny.
1: To je těžké říct jako něco od Hektora, protože já bych tam pustila většinu věcí od Hektora. Dávám tam další kapitola.

klesáme hladce, se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: Tak pojďme se na ně podívat.
1: Rozsek jsem si palec podélně, no, sekirou. První chvíli dobrý, ale pak jsem pár dní trpěl, no.
0: Jirka mi k tomu posílal i fotku a musím říct, že to nebylo vůbec nic hezkýho.
2: Tak jsem honila kočku na stromě a pochopitelně to dopadlo tak, že jsem spadla na sklo a rozřídla jsem se půlku zadku, jo. Takže jsem měla do nemocnice a do teďka tam mám 15 stehů, jako úžasný.
0: Ty vole, musím říct, že Nikča tak tam má za sebou jako taky krušní období, ale hezký akrobatický kousek, tak ten se poved Kanfousovi.
3: Já jsem jednou umýval před chodovými dveřmi podlahu v bytovce. Jak jsem si ji nechtěl zašpinit, tak jsem ze schodu přeskakoval do bytu, no a uklouzla mi noha, jak jsem vymrštil levou nohu, tak jsem kopl do futér a zlomil si malíček.
0: Každopádně, co musím říct, že adept na takovou pomyslnou Darwinovu cenu, tak byl Petrův kamarád, protože tomu se stalo fakt něco hodně, ale hodně nemilýho.
4: My jsme s kámošem za mladá, jsme šli na koupák a když jsme šli zpátky, tak aby neměl kámoš mokrý plavky na sobě, tak si vzal kraťásky a zatáhnul zip a skřív si tam pindíko.
0: Tohle, to je moje noční můra, kámo. U poklopce tam jsem vždycky opatrný, jakože hodně opatrný. Tak si na něj dávej pozor taky. No a doufám, že zbytek neděle přežiješ bez jakýchkoliv dalších zranění. No a uslyšíme se hezky pěkně zase zítra ráno. Čus.

0: Posloucháš Radio Spina, na Majku je s tebou Zuzka, máme tady poslední dvojitou dávku Sergeje B v mém vysílacím čase, protože za hodinku už tady se váma Sergej B bude probírat maty, takže my jdeme rovnou na to a jako první si dáme track Směj se teď, což já miluju tenhle track. Strašně dobrý beat, dobrá energie, taková bezstarostnost, úplně vidím Sergeje, jak to rapuje někde na gaučíku, je úplně v klidu a prostě stejně to má dobrou energii, miluju to. Jako druhý si dáme Kouř, aby toho nebylo málo, tak ho tu máme znova, Hector a Sergej. Rozhodně si na tuhle kombinaci dvou reperů nestěžuju a prostě ten track je dobrý, protože oni jsou dobří. Prostě jdeme na to. Sergej B na Rádiu Spin právě teď.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli Eteru Rádia Spin.
2: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba.

Narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnici na D35 na 142. kilometru ve směru na Hradec Králové, je nehoda tří vozidel, dávej tam pozor. Co se týče regionu, ty jsou čistý, co se týče Prahy, tak tady máme nehodu auta a koloběžky v ulici Hornoměcholudská. No a co se týče centra, tak je tam seklá legerka, bilzonka a trošičku teda nuselák. Jinak je to průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky Dáváš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě je s tebou Marian, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme, ahoj.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Kdybys byla tak hodná, kolega mě nechal ve štichu, musím tady bouchat sám. Dej mě tam Notorious B.I.G. Nestigl, ať aspoň mě to uteče tady.
1: Dobře, tak já ti přeju, ti to uteče a dávám ti tam ten track, měj se krásně, čau.
2: Děkuju, vy taky, ahoj, do Hradce, jo, když tak. The Biggie Duets, Jazzy Fizzle, Jagged Edge, Biggie Smalls, ladies and gentlemen.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, ale blíží se nám čtvrtá hodina, to znamená konec mého vysílání a samozřejmě ty už víš, znamená to, že tady je Maty. Čau Maty.
1: Čau.
0: Maty, já mám na tebe zase takovou otázku. V pátek jsem se Jirky ptala na nějaký tip na koupání v létě a dneska jsme mluvili, ty jsi byl totiž v Jaroměři, na Spin komisař v úterý, jsi byl v Jaroměři.
1: Jo.
0: Jo, a tam já jsem mluvila o tom, že tam mají nejlepší zmrzlinu podle mě u cesty, prostě točenou zmrzlinu. A okay. Já se tě chci zeptat, kde máš ty, nebo jaký spot zmrzlinový by si doporučil ty?
1: No, tyjo, upřímně, abych pravdu řekl, tak hele, asi klasika supermarket prostě. Hele, včera jsem byl na Petříně a tam čávo prodával zmrzlinu za Nanuk za 50 korun a byl to reálně prostě klasický jako Nanuk z mrazáku za 20.
0: Okej, vlastně proč ne? Proč ne? Ale já si myslím, že kolikrát v těch supermarketech najdeš fakt dobrý věci, ne? Jako dobrý nanuky.
1: Jako za mě, hele, ta zmrzená je všude stejná. Jako jasně, jsou takový, já mám hrozně rád takový ty sorbety, takže když je nějaký jakoby fakt krám nebo prostě nějaká zmrzlinárna, která má fakt jako nějaký úplně nadupaný sorbety, hele, proč ne? Okay. Ale jako většinou, hele, mě to úplně jedno, prostě hlavně ať to studí a ať je to sladký.
0: To je pravda. No a ještě jedna věc, musím pořád připomínat to, že Maty dneska ukončí top 100 CZSK hitů, který dneska končí hlasování, takže pokud si nehlasoval, tak dneska máš poslední asi, kolik to skončí?
1: Hele, skončí to prostě koncem mýho vysílání, takže máte ještě chvilku času na to, abyste zahlasovali.
0: Přesně, 3 hodiny na 3 hlasy, to zvládnete, já vám věřím. Dejte tam nějaký hlasy, ať to vyhraje váš oblíbený track. No a my se podíváme teďka na počasí. Co se týče počasí, tak máme kolem 32 stupňů, polojasno, kolem 4, což je teďka by mělo sprchnout, ale zatím to tak úplně nevypadá. Včera taky hlásili, že bude v Praze pršet a nepršelo. Každopádně, co se týče ostatní jakoby dalších částech republiky, tak tam by měly být bouřky, možná nějaký přívalový deště, tak na to buďte ready a zítra čekej kolem 30 stupňů opět a znova. Takže opalovák, takový starter pack, než vyjdeš ven, opalovák, sluneční brýle, klobouk nebo čepice a hlavně voda. Pijte vodu, to je důležitý. Já už se s váma loučím a těším se na vás zase příští týden v sobotu od 1 do 4. Čau. Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Radio

0: Jsme Rádio Spin.
1: Čau, tady Pio a
2: Vorion.
3: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
1: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
2: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
1: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
4: Punk is Dead.
2: Vorion taky je dead.
0: Podporuje Rádio Spin.
5: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
6: Letím do cizích pokojů plných nočních můr. Oni jsou vzhůru, zatímco jejich původci spěj. Možná si v sobě mohl krotit kreatůru a nemlátit kůka, možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná vám přišlo vtipný šikanovat v kruhu přátel spolužáka kvůli tomu, že byl podle vás jinej. Možná by teď nemusel na tramvá za čnůru, možná že se jenom nechtěl skamarádit s každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom jít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě šťastně žít. Možná si smyslel, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná si nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná, že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná, že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná, že si nevěří teď. Možná, že si týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná, že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět fantazie těch rapových dítek. Víte, možná nejsem real, páč nesel jim teď lakitek. Možná jsem jen obyčejný člověk, vítej. Možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
7: Za 2 minuty jsou 4 a ty ladíš Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou tady v neděli od polky o Filip Šmaty. Společně si budeme pouštět hudební víkend se Sergejem, taky pokecáme o nejposlouchanějších raperech na Apple Music. Bude toho ale samozřejmě mnohem víc, no a taky si budeme pouštět tvoje oblíbený tracky na přání, kterými posíláš buď do naší mobilní apky nebo voiceovkou, respektive yes, a nebo mi sem prostě zavoláš, tak jako to udělal teď třeba Houdini, který ho mám na drátě. Čau.
2: Nazdar, nazdar.
1: Tak ty jsi říkal, že máš dneska takovou pracovní pohodovou prostě atmosféru. Tak co? Co děláš teď?
2: Teď už jo. Teď už u bazénu s dětma a užíváme si to krásný počasí.
1: Hezky, krásná neděle, krásný počaso. Vybrali jsme kámo písničku Morning After Dark. Komu ji pošlem?
2: A všem, kdo poslouchá, tobě do rádia a kdo poslouchá a není u bazénu, tak ať toho nenapraví.
1: OK, tak to takzvaně rada nad zlato. Já tam posílám Morning After Dark, užívejte ještě tenhle hezký den a pouštím to. Čau.
2: Díky, směj se, čau. Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

Tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go. Let's go. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MD, MA, vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru unlock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru unlock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru unlock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru unlock jako Central. Šmouk.
1: Charlotte, čistý Radio Spin.
2: Československá scéna Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Matej a mám pro tebe už rdej hudební víkend a taky dvojitou dávku ostravskýho rapu. Pouštět ti budu samozřejmě Sergeje. Nejdřív si dáme Ostravu, tohle sampluje legendární písničku Jarka Nohavici a dodává jí takovej hiphopovej beat, hutnou basu. K tomu Sergej a ten jeho spisovnej rap, který je tak ikonický pro ostravský nářečí, do toho bars o tomhle šedokrásným městu a chytlavej refren, který si zapamatuješ, i když jsi v Ostravě prostě nikdy nebyl. Za mě je pecka, po který si pustíme Connor Bedard, což je kanadský hokejový útočník. Sergej je tady na featu u Rohonyho. Hele, můj názor na Rohonyho asi znáte, takže jeho formu vůbec nekomentuju, ale co určitě chci vyzdvihnout, tak určitě ten instrumentál, protože to prostě zní hrozně motivačně, tak jako temně, úplně si představuju, jak nastupují přes ten koridor Kanaďani na led, fakt úplně sportovní vibe, jak vyšitej, takže super. A tohle je teda Ostrava a potom Connor Bedard na Radio Spin.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu, to je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli

viděli rodiče. Čežom, čegu, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky dálnicema, D1 je zasekaná před Prahou a popojíždí to od 41. kilometru až k cca k Minošovicím. Zdržíš se tam tak 20 minut, D1 potom taky popojíždí těsně před Brnem a to na 178. kilometru, tam si postojíš tak 11 minut. D4 je potom taky hustší u Příbramy a to ve směru na Prahu, tam počítej se zdržením cca 5 minut. Regiony jsou vlastně teď docela OK, takže se přesuneme na Prahu. Ta je momentálně relativně taky průjezdná. Hustší je momentálně každopádně spojka a tu u Štěrbohol. Tam to popojíždí ve směru na Europark na Průmyslovou. Potom je zasekaný Hloubětín a to na Kbelský, tam je taky crash, tak tam určitě dej bacha, ale jinak to vypadá, že je to v Praze relativně sízný. K dopravě je to vlastně teď zatím všechno, takže ty stay tuned, protože za chvilku je tady další track na přání a potom si dáme rap news.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty a v tento moment je tady se mnou taky Nikčia s Adamem, čau.
2: Čau, zdravíme všechny, hezkou neděli.
1: Co lidi děláte takhle v neděli, večer?
2: Jo, jeli jsme se před takovým starým autem, na který je jenom na CDčka, celý to CDčko už jsme jako vyposlouchali a chceme si zahrát nějaký banger.
1: OK, hezky, tak to je taková prostě úplně nostalgická výška.
2: Hezky,
1: to je hezký nápad. Každopádně, hele, vybrali jsme něco od Iza. Já jsem říkal, že vás překvapím a vy jste chtěli něco z novýho alba a já jsem přece jenom něco z novýho alba tady nakonec vyhrabal, takže doufám, že vás to mile překvapí a pro koho to bude?
2: Bude to pro všechny, co si umí užívat život.
1: Tak pro všechny, co si umí užívat život, samozřejmě pro vás do auta.
2: Jo, užijte si léto lidi, to jo, je nádherně.
1: Ne, asi užijte si léto lidi, vy si užijte projížďku a dávám to tam. Tak čau.
2: Super, děkujeme moc.
3: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

Dáváš se Radio Spin, na majku je Matej a jsou tady Rap News, protože za chvilku už bude 5. Apple Music nedávno zveřejnili nejstreamovanější umělce a my si ty statistiky porovnáme ze Spotify. Na rozdíl od silnějšího zeleného bratra má Apple Music na prvním místě rapera. Není to nikdo jiný než Drake, takže to není sice moc velký překvápko, ale i tak, protože na Spotify je až na třetím příčce. Druhý místo obsadila Taylor Swift, která je naopak na Spotify úplně první. Třetí je Future, který je na Spotify až 19. Čtvrtý je Youngboy Never Broke Again, ten ani ve Spotify Top 20 není. A až na pátém místě je tady na Apple Music Bad Bunny, který je jinak na Spotify číslo 2. Obecně je teda Apple top 5 a mnohem více rapová než Spotify, tam to jednoznačně válcuje právě pop, ale jinak je to vlastně na malý odchylky dost podobný, každopádně ty rozdíly tam jsou a jsou znatelný. Upřímně nevím, jestli je to kvůli tomu, že Apple Music poslouchají víc rapoví fanoušci, a nebo je to prostě kvůli tomu, že Spotify poslouchá mnohem víc lidí, mezi kterýma je prostě ta většina average posluchačů, který mají prostě záběr čistě pop. Nevím. Každopádně já jsem věrnej Spotify, ty mi určitě dej vědět, co posloucháš ty, a pokud se ti tahle ta topka nelíbí, tak vůbec nevadí, protože i my, Radio Spin, máme vlastní top 100 hit parádu, kde jsou čistě jenom rapový tracky a ty můžeš rozhodnout, jaký je nejlepší. Hlasovat můžeš na našich stránkách a nebo v naší mobilní apce, takže na to rozhodně koukni a my se koukneme ještě na počasí. Venku je krásně, úplně srpnová neděle, 31 stupňů, k večeru to spadne ještě na 23, přes noc bude nejnižší teplota 19 a zítra ráno čekej teploty kolem 24 stupňů a mělo by se to vyšplhat až na nějakých 31, takže zase úplný tropy. S tebou je tady Matej a ty posloucháš Radio Spin.

0: Za 4 minuty je 5 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Nehledáme. Už jsme naši. Chceme být slavný. Bílo li libo limo,
1: toliko nebílo li pi pivo. Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.
2: Čavu.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Matej, je něco málo po pátý hodině, takže to znamená jenom jedno. Další track na přání, který zahraju tentokrát pro Adama, kterýho tady mám na drátě. Čau.
2: Čau, čau.
1: Kamo, ty máš úplně nádherný den, říkal jsi, že jsi byl na koupáku, ve fitku, teď se prejcháloval v Mekáči, co se zdal?
2: Dal jsem si double cheeseburger a nějaký double McRoyal chicken.
1: Jo, když už tak pořádně, takhle dva burgery, ještě double, nice, hned bych se to s tebou vyměnil, kámo.
2: Jo.
1: Yes, hele, vybrali jsme písničku od Eminema, When I'm Gone, kam to pošlem?
2: Hele, pošlem pod ním Falákovi, s tím jsme byli cvičit, on to má fakt mega rád, tak chci to už jede z pikté jako já.
1: OK, a ještě něco?
2: Ne, jenom jemu, nikomu jinému.
1: Tak nikomu jinému, dobře, tak to zahrajeme jenom jemu, ale samozřejmě i tobě. Ať si užiješ ještě Mekáč, takže posílám to tam, kámo, a dobrou chuť. Okay.
2: Čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým. Long words, I guess.

0: Spin. Ladíš Radio Spin, taky hudební víkend se Sergejem B, na majku je Matej a mám tady další dvojitou nálož Ostravy. Jako první ti pustím track Špinavé prachy, tohle je freaky, nechutný, ale zároveň tak jako dobře. Beat pořádně kopé, refrén jede kopák na první dobu v kombinaci s totálně easy refrénem na zapamatování. Zpráva je tady jasná a do klubu je to prostě úplná pecka. No a jako druhý ti pustím track Mamba, tohle je takovej návrat k jeho autotune zpívaný éře, ale mně se to vlastně líbí. Vyšlo to na desce Anaconda 2, skvělý album, skvělý track. Mě tenhle ten Sergej prostě baví. Jako asi mám radši tu jeho víc rapovou polohu, ale k tomuhle se prostě vždycky rád vrátím a strašně rád si zaspívám ten skvělý refrén. Takže teď už bez keci, už Špinavé prachy a potom Mamba, tohle je Sergej B v hudebním víkendu na Radio Spin. Let's go!
1: Dvojitá dávka ostravského rapu, pito. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky. Dálnice má D1 a je zasekaná od 38. kilometru ve směru na Prahu až na nějaký 19. kilometru. V tom úseku si se zdržíš cca 20 minut. D3 je potom zasekaná na 32. kilometru směr Benešov, tam je to na 5 minut. D4, tak tam si postojíš u Příbramy směrem na Prahu, to tam popojíždí od 45. až na 40. kilometru a vidím neskutečný zdržení 50 minut. Hustší je momentálně teď, ale taky jde 10 u Starý Boleslavy. Tam to popojíždí od 12. na nějaký 4. kilometr, zdrží se tak 6 minut. A D11, tak tam to popojíždí u Poděbrad, konkrétně od 35. kilometr na 29. a tam se zdržíš 14 minut. Regiony jsou momentálně docela good, každopádně v Brně je crash v ulici Husova a v Liberci je zasekaná 35 na severu města. Přesuneme se každopádně teď už do Prahy, kde je momentálně zasekanější Hloubětín, konkrétně k Belská, a to v obou směrech. Hustší je momentálně taky Nuselák v centru směr Legerka, taky Vilzonka u Muzea, klasicky Ječná, a zasekaná je taky Bělohorská u Ladronky a nebo taky Pražský okruh u Radlic, tam očekávej bouračku. To je zatím k dopravě všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku je tu track na přání a pak taky...
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
0: Zhrnutí oktagonu.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
3: Yeah, word the mother. It comes G-Rap with another one, y'all. We gonna swing this like this.

0: Prima. Posloucháš Radio Spen, s tebou je tady od Polkyho Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Honzu, který si poslal voiceovku do naší mobilní aplikace.
1: Čau Spine, zahraj mi tam na cestu z Pardubic do Karviné nějakou pecku rytmickou, jedeme s mým miláčkem domů, tak se měj, čau čau.
0: Čau Honzo, dávám ti tam jednu rytmickou pecku, ať vám ta cesta pořádně uteče, takže len bez ket, nuky.

0: OK, ladíš Radio Spin, v podvečer tady s tebou Filej Maty, krásná neděle 21. června, svátek má Alois, jeden otců a dokonce je taky den poté. Den po Oktagonu 90 v Berlíně a taky den poté, co Leo Brichta zápasil o titul KSW. Oktagon dopadl skvěle, velký návrat tam měl třeba Matěj Many Peňáz, o kterém jsem mluvil včera, ten se vrátil na vítězný vlně, svýho soupeře ukončil hned v prvním kole na TKO. V hlavním zápase to dopadlo ve prospěch stávajících šampionů, Polák legiérsky obhájil titul a Will fucking Flery, který porazil třeba i Vemolu, tak v hlavním zápase doslova zdemoloval německého soupeře a ukázal, že je prostě právoplatný šampion ve dvou váhových kategoriích, jak v polotěžký, tak v těžký. Příští zápas ho ale čeká taky docela těžká prověrka, a to v podobě Daniela Škvora, který se pokusí svýma tvrdýma ránama, loktama a kolenama z thaiboxu ukázat, že v oktagonu je ještě jeden šerif. Taky prej Flery dostal nabídku od UFC, kterou ale odmítl s tím, že prej byla pod jeho úroveň. Velký respekt odmítnout ligu snu. No anyways, včera taky zápasil Leo Brichta a zkoušel přelomit kletbu a urvat titul polský organizace KSW. To se mu ale bohužel nepodařilo a po inkasovaném tvrdém kopu z otočky prohrává ve třetím kole na submisi. Leo nevadí, díky za skvělou reprezentaci, no a ještě k počasí. Venku je momentálně 30 stupňů, krásný počasí, trochu dusno, ještě to spadne na nějakých 23 k večeru, přes noc bude nejnižší teplota 19, zítra ráno čekají teploty kolem 23 stupňů, ale velice rychle by se to mělo vyšplat zase na nějaký 30, takže zítra by mělo být stejný vedro, jako je dneska. A ty posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. www.sanocaves.cz.
2: Čau, tady Pio a Volion.
3: Jsem tě pozval na mejdán 25. června.
2: 20-letům Punk is Dead, který proběhne kde?
4: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
2: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
4: Volion taky je dead.
6: Podporuje Radio Spin.
7: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí.
8: Radio Spin jde s DABou.
9: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Yeah. Ha.

0: OK, dáváš Radio Spin, s tebou tady Filip Matej, nás čeká poslední společná komunikátorová hodinka, takže se budeme spolu ještě pořádně užít, no a začneme jak jinak než s trackem na přání, já už tady mám na drátě Verču, čau.
1: Ahojky.
0: Čau, čau, hele, ty jdeš z Bratislavy, jsi v zácpě, jak to feeluješ?
1: No, zatím nic má, zase když jsme se zabrnem z Praha už a tady už to jede. Klusem, no, pomalinku.
0: OK, OK, každopádně, hele, byli jste na Slovensku, takže, hele, musíme zahrát úplně ikonickou písničku, takže jsme vybrali Rytmuse a Zlatokopky. Kam to pošlem?
1: Hlavně především to pošlu mý mamce, která jede se mnou v autě. A pak všem, co se souraj z toho Brna na Prahu, no, ať mají první nervy.
0: OK, a taky pro všechny Zlatokopky.
1: Tak.
0: Přesně tak. Tak jo, tak hlavně hezky dojeďte a užijte si pokud možno ještě cestu. Dávám to tam, holky, čau.
1: Děkujem, ahoj.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: je dost, tak pojďme se na ně podívat.
1: Rozsek jsem si palec podélně, no, sekirou. První chvíli dobrý, ale pak jsem pár dní trpěl, no.
0: Jirka mi k tomu posílal i fotku a musím říct, že to nebylo vůbec nic hezkýho.
2: Tak jsem honila kočku na stromě a pochopitelně to dopadlo tak, že jsem spadla na sklo a rozřídla jsem se půlku zadku, jo. To, že jsem byla do nemocnic a do teďka tam mám 15 stehů, jako úžasný.
0: Ty vole, musím říct, že Nikča tak tam má za sebou jako taky krušní období, ale hezký akrobatický kousek, tak ten se povedl Kanfousovi.
3: Já jsem jednou umýval před chodovými dveřmi podlahu v bytovce. Jak jsem si ji nechtěl zašpinit, tak jsem ze schodu přeskakoval do bytu, no a uklouzla mi noha, jak jsem vymrštil levou nohu, tak jsem kopl do futér a zlomil si malíček.
0: Každopádně, co musím říct, že adept na takovou pomyslnou Darwinovu cenu, tak byl Petrův kamarád, protože tomu se stalo fakt něco hodně, ale hodně nemilýho.
4: My jsme s kámošem za mladá, jsme šli na koupák a když jsme šli zpátky, tak aby neměl kámoš mokrý plasty na sobě, tak si vzal kraťásky a zatáhnul zip a skřív si tam pintíko.
0: Tohle, to je moje noční můra, kámo. U poklopce tam jsem vždycky opatrnej, jakože hodně opatrnej. Tak si na něj dávej pozor taky. No a doufám, že zbytek neděle přežiješ bez jakýchkoliv dalších zranění. No a uslyšíme se hezky pěkně zase zítra ráno. Čus.

0: Rádiu Spin.
1: Ladíš se Rádio Spin, s tebou Maty a taky poslední hudební víkend, poslední dva tracky od Sergeje B. No a zakončíme to nejdřív Antarktidou, kde je taky Luca Brasi, který mě obecně moc nebaví, být upřímně taky není úplně můj šálek, k tomu téma, který je doslova o tom, co to znamená být cool, kožich ve 35, k tomu Benzo, no taková rapová klasika, která sice neurazí, ale ani nenatchne. No a potom tady mám naposled úplně poslední track, kterým je Mr. Sergey B. Tohle má takovej až punkovej beat. Rapuje tady, jak už název napovídá, sám o sobě, jako o tý, jak o té venkovní stránce, tak o té vnitřní. Líbí se mi ale tady třeba i ta pasáž tracku, kde naopak rapuje o cizích lidech a srovnává právě tady ty svoje hodnoty, což je za mě super. Úplně skvělá fráze je potom třeba týpci přejmi na narosky, ale nepopřijímá mě. Tohle mě fakt docela pobavilo, takže teď už asi jdeme rovnou na to. Nejdřív Antarktida a potom Mr. Sergey B. Tohle to je Sergey B. Na rádiu Spin, hudební víkend, poslední dva tracky, let's go.
0: Dvojitá dávka ostravského rapu, pito. To je ostravský synek Sergey B. Po celou sobotu a neděli.

0: Problém štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má Srb. Ďalšie diamanty dám na krk, Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big, šluha raslin, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový, som pirát a za svojich sa potopím.
1: Jestli chceš po boku vlka stát nebo mrznou, venku se rozhodni. Dal bych ti tři pětky provizi, kdybys měl nikoho, jenom to

0: ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky s dálnicema. Na D1, tak tam si postojíš od 31. kilometru až na 23. Zdržení čekej tak 30 minut. D3 je zase zasekaná taky od 30. kilometru na nějaký 26. Tam se zdržíš 6 minut, to je u Votic, takže tam určitě bacha. D4, tak ta je zasekaná úplně u Příbramy, a to ve směru na Prahu, tam se zdržíš 20 minut. D10, tak ta popojíždí od Brandýsa nad Labem, Stará Boleslav, tam si popojedeš ve směru na Prahu od nějakého 17. kilometru na nějaký 9. a zdrží se tam cca 11 minut. Regiony jsou momentálně vlastně dobrý, hustší akorát 35 v Liberci na severu města, takže rovnou asi skočíme do Prahy. Tam je momentálně lehce zahustěnější pražský okruh u Štěrbohol, tam si postojíš od Běchovic až k Europarku na Průmyslový, hustší je taky k Belské a na Hloubětíně v obou směrech a potom se zdržíš taky ve velký Chuchli, konkrétně na Strakonický a taky na Barandovském mostě. Je crash, takže se tam dej určitě bacha. Tohle je každopádně dneska jak dopravě všechno, ty ale stay tuned, protože si dáme ještě poslední písničku na přání, no a potom taky pokecáme o naší hitparádě top 100 hitů československý scény, tak určitě ještě buď se mnou.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Rádio Spin, s tebou je tady Maty a já už tady mám svoje poslední, nebo svůj poslední track na přání, který tentokrát zahraju pro Kačku. Čau.
2: Ahoj Maty, já tě zdravím.
1: Čau Kačko, tak ty jsi mi takhle se krásně dovolala a posílala se i moc hezkou voiceovku do naší mobilní apky k Dni otcům, tak
2: ano.
1: Hele, komu zahrajem?
2: Takže jednak je to pro všechny tatínky, že jim žiju všechno nejlepší a si to užijou ten den a hlavně je to pro mého syna Pavlušku do Karine, který vlastně se dokon přišel o tatínka, takže je to tak speciální přání a když se nám vlastně ve voiceovce tatínkovým, že mluví nebo zpívá nebo takhle i o mamince, takže bych toho tatínka chtěla změnit, chtěla bych stát moc syna, aby Pavlušku moje, no, moc tě miluju. Drž se a zvládneme všechno, co nám život přinesl. A nejsi na to sám. Pozdravu kluky, moc tě miluju, tvoje máma.
1: Hezky. Moc hezká zpráva, Kačko, takže respekt velký a krásná písnička, vybrali jsme o den míň právě od Resta, takže
2: ano,
1: myslím, že to tam rovnou můžu pustit a já ti přeju, aby jsi užila aspoň zbytek tohoto dne a
2: děkuju
1: příjemné
2: moc.
1: Vzpomínání. Dávám to
2: tam. Jo, děkuju, jsi hodný. Děkuju.
1: Měj se, ahoj.
2: Taky, ahoj.
3: Každý den je o den míň. Každý den je o den míň. Každý den je o den míň.

0: Dáváš Radio Spin, ve studiu je Maty, naše vysílání pomalu končí, ale to není jediná věc, co dneska končí. Končí totiž hlasování do hitparády Top 100 československých hitů. Vy, naši spineři, jste nám pomohli tuhletu stovku sestavit, nominovali jste tracky jako o závod, takže díky. No a poslední dva týdny jste hlasovali pořadí těch největších hitů. Samozřejmě jste hlasovali na našich stránkách nebo v naší mobilní apce, tam je kompletně celá stovka, ale pozor! Jak to dopadlo, ještě totiž není známo, protože Ofiko, žebříček 100 hitů podle pořadí, vyjde až ve čtvrtek 25.6. A mezi 7. a 17. hodinou si celý žebříček můžeš poslechnout v éteru Rádia Spin. Provedem tě hitparádou prostě od začátku až do konce. A já si myslím, že by to byl určitě hřích, kdybys u toho chyběl. Takže si piš čtvrtek 25.6. celý den v éteru Rádia Spin naše a samozřejmě vaše hitparáda top 100 československých hitů, který jste si vy určili. A teď jdem na počasí. Venku je 26 stupňů, pořád je tam nádherně letní sobota, respektive neděle. Ještě to spadne na nějakých 23, přes noc bude nejnižší teplota 19 a zítra ráno čekají tak teploty kolem 23 stupňů a mělo by se to během dne vyšplhat až na nějakých 31 stupňů, takže by mělo být krásně, jako je dneska. To je ode mě už dneska, ale opravdu všechno, takže s tebou tady byl Maty, ty posloucháš Radio Spin a slyšíme se zase příští týden, jo, a taky v úterý poslední výjezd Spin komisaře Repa, takže ty tu buď, já tu určitě budu taky, čau.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Za 5 minut je 7, s tebou Maty a ty posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Já jsem Hibo Brácho. Celý život hip-hop.

0: éteru Rádia Spin. Hit paráda Spin Fresh Hits. Hlasuj na radiospin.cz. Hit paráda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin.
1: Pusť něco jiného, prosím, Spine. Pojď to rozpálit, pojď.

0: Radio.
1: Čau, tady Pio a
2: Orion.
3: Jsem tě pozval na mejdan 25. června.
1: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
2: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
1: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
4: Punk is Dead.
2: Voda taky je dead.
5: Podporuje Radio Spin.

nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.

0: Přeju ti příjemný večer, za majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u našeho pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dneska tady máme hned několik hostů a jsou to členové uskupení FAE. Ahoj kluci, vítejte ve studiu.
1: Čau.
0: Kdybyste se mohli nějak postupně posluchačům krátce představit, můžeme třeba začít takhle z té strany.
2: OK. Takže já jsem Helinor, taky jsem přijel s klukama z Plzně, rap už děláme nějaký ten pátek, vlastně všichni společně, no a pak nějaký ty videjka na YouTube a streamy, no, takže tak.
3: Moje jméno je Tester, taky působím pod FAE Entertainment a samozřejmě jsem přijel s klukama.
4: Čau, já jsem Sky a taky působím ve FAE Entertainment.
5: Čau, já jsem Pavel, říkám si Aster a s mýma klukama jdeme dobít Plzeň.
0: Tak, teď podle toho, jak se budete rozhodovat, vy mi odpovídejte, jak vzniknul název FAE a proč vlastně FAE?
3: FAE vychází ze slovíčka nebo slovního spojení from anything else v přímém překladu od všeho něco, každý si to může vyložit tak, jak potřebuje.
0: Jak dlouho tohle uskupení funguje?
3: Myslím si, že to je něco kolem sedmi let už, no, co s klukama něco vytváříme.
0: A jste to takhle jenom vy čtyři členi tohohle uskupení?
3: Jo, jsme jenom takhle my čtyři.
0: A takhle jste už i začínali takhle v tohle uskupení?
3: Takhle jsme nezačínali, vlastně Sky, ten se k nám přidal postupem času, ale jsme jako taková velká rodinka.
0: Tak před sedmi lety teda vzniklo FAE, kdy jste se ale poprvé dostali k rapu vy?
3: No, mě k tomu přived Helinor, no.
2: No, ono to možná není jako takhle poznat ve studiu, jo. Vy posluchači to asi jako neuvidíte, ale my jsme jako bráchové. A já jsem mýval tenkrát počítač v kuchyni, tam jsem měl mikrofon od Bavy za 16 korun z Muzikoru, co mi tenkrát koupila na Vánoce. No a zkoušel jsem skládat první písničky, no. A Jirka ten chodil za mnou vždycky večer si sednout, koukat na to, co hraju, co nahrávám, no a tak nějak jsem ho k tomu vlastně dovedl, no. Nebo dovedl, on to jako tak nějak převzal a zdokonalil to o dost víc než já. A pak jsme to začali dělat tak nějak všichni společně, no.
0: Co byly nějaký interpreti v téhle době, který jste takhle jako malý poslouchali?
3: Já si myslím, že Million Plus, Izomandias, HH Crew, Dalipko, ale samozřejmě i zahraničí, to spíš jako tady Helinor bude vědět, co jsme poslouchali.
2: No, určitě DMX, pak takový něco jako Kendrick Lamar, pak takový ten kontrast, no zrovna s ním třeba Drake, to mám hodně rád. No, spíš ty americký věci, no, nebyl jsem jako nikdy nějak na tu českou scénu, to spíš tady kluci jsou hodně na tohle to zaměřený.
0: A bylo to vždycky u vás jenom o rapu, nebo jste se k tomu dostávali přes nějaký jiný žánry?
2: No, přes jiný žánry, jako já bych úplně neřekl jako přes muziku, ale třeba my jsme jako hodně dělali prostě YouTube videa a pak prostě jsme si jednou řekli, hele, pojďme to zkusit úplně celý přetočit, úplně celý otočit a začali jsme prostě dělat tu hudbu, no. Jo, že já jsem vlastně dřív hodně streamoval na Twitchi, možná si z vás někdo ještě mě bude pamatovat a Jirka ten to vlastně dělal se mnou, nebo Tester teda, a pak jsme to vlastně celý otočili a začali jsme prostě dělat čistě jenom tu hudbu, no.
0: Tak máme tady teda zástupce posluchačů jak oldschoolový scény, tak taky newschoolový. Jak vás baví to, co tady v Česku vzniká teď?
4: No, jako já sleduju ty trendy, jo, to jsou teďka, jak se to prostě nese od té doby, co prostě vybouch Playboy karty, že jo, a nese se prostě ta nová generace. Ale upřímně mě se prostě takový ty jakoby new wave věci typu Playboy karty napodobeniny moc se mi to nelíbí, ale jako nějaký věci jsou třeba to, což je třeba s Smoke Dab nebo Tobiš Murda z Liberce, co jsou teďka nový, jako to bouchlo, to je úplně pecka. Jo, vlastně všechny ty beaty, co jsou na tom projektu, který budeme vydávat, jsou od jejich producenta, kromě jednoho tracku, ten je od JC-ho produkovaný. A to je asi tak jediný nový, co se mi tak líbí, no, jako ty ostatní věci, prostě to se mi moc mi to neleze do uší, no.
0: Když tvoříte, vnímáte i třeba nějaký ostatní interprety, kteří vás ovlivňujou?
5: Hele, vlastně ani moc ne, no. Spíš vycházím v těch textech, vím, že to kluci mají taky tak, že vycházíme vlastně ze života, co se nám děje, vnímáme prostě tu dobu, jak se to vyvíjí, i ta lokální scéna, myslím Plzeň, ostatní labely a tak, a asi tak, no.
0: Vy jste tady zmiňovali stream, zmiňovali jste taky, že jste natáčeli nějaký videa. Vnímáte tenhle streaming a YouTubing, jestli se to tak dá nazvat, že vám to nějak i pomohlo v tvorbě hudby?
2: No, určitě, jako jo. Hlavně jako v tom projevu a tak.
3: No, já si myslím, že jak v projevu, tak hlavně jako ve střihu, no. Momenty, jako člověk si to stříhal videa, tak teďka jako udělat videoklip pro tebe je jako jednodušší moment, kdy si to můžeš prostě sestříhat sám a můžeš si dát pátý dno s druhým přes sebe a můžeš to jako...
6: můžeš si to prostě sestříhat sám.
0: A jedete už čistě jenom hudbu, nebo ještě někdy uděláte i nějaký video, který s tím nemá co společného?
3: No, tak Helenor natáčí ještě na svůj side kanál, do toho se streamuje, děláme různé věci, různě zkoušíme kdekoliv, kde to půjde, kde to jde.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu jsou FAE.
7: Československý underground. Každou středu od 8 večer
8: a každou neděli od 9 večer
7: na rádiu Spin. Online video chat

0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hosty ve studiu jsou tentokrát členové uskupení FAE. Mě teď zajímá, jaká je největší vaše motivace dělat hudbu?
1: Tak jako já budu mluvit asi za sebe, každý to řekne sám za sebe. Pro mě ta motivace je prostě jako něco si dokázat, prostě, že jsem to v životě dokázal něco a cíl ani nejsou ty prachy prostě, ani ta jako rádoby nějaká sláva, jo, prostě můj pocit, jako že jsem v životě něco dokázal a zůstane za mnou nějaká, jako nějaký odkaz, prostě vista hudba. No.
0: Má to tady někdo z vás zásadně jinak?
2: Asi vůbec ne, no, prostě člověk prostě jenom chce vidět, že uspěl, no, že to tam je, no.
3: No, a já to hlavně jako spíš beru taky trošku jako takovej ten útěk z té klasické pracovní reality, no, že člověk je furt zavřený vlastně non-stop, že jo, asi to všichni znáte, prostě chodíme do práce pro peníze, aby jsme prostě mohli žít a takhle prostě se s klukama aspoň sejdem, pokecáme, prostě zažijeme spolu dobrý chvilky, vys třeba dnešek, děkujeme za pozvání a prostě jde o to prostě si to užít prostě společně, takže tak.
0: Vrhneme se teď teda na vaší tvorbu, když už teda jdete tvořit track, tak co vybíráte první? Beat nebo první napíšete právě ten text?
1: Tak nám právě chodí beatpacky, každý týden mi chodí beatpacky, takže vždycky se sejdeme buď to u Testra nebo u Helinora, tam si pustíme ty beaty a vybereme prostě jeden, který budeme dělat v ten den a prostě pak jdeme třeba za 3 dny a zase z toho packu vezmeme ten novej, takže první jsou vždycky beaty a na to se píše.
0: Vy jste mi tady říkali, že všichni rapujete, nikdo z vás nikdy neskoušel dělat beaty sám?
1: Tak jako já s tím nějaký zkušenosti mám, nejsou to takový zase jako, jak bych to řekl, áčkový beaty, jsou to prostě, že to zkouším, občas to vyjde, občas to zní dobře, občas to je špatný, jo, ale snažím se taky něco takového dělat, no.
0: Co je pro vás v rapu nebo v rapovém tracku nejdůležitější? Co rapovej track musí mít, abyste si řekli, jo, to je ono, to mě baví?
4: To je asi nějaký poselství, prostě něco, prostě co si člověk odnese z toho tracku, nějaký důvod, proč ten track vlastně poslouchá furt dokola, jako něco, aby se zamyslel prostě.
3: Dejme tomu, máš pravdu.
0: Máte na kontě už nějaký alba nebo EPčka, nebo jedete čistě zatím formou singlů?
1: Nevím přesný počet alb nebo projektů, ale je to jak kdy, no, prostě když mám třeba já osobně náladu prostě udělat víc písniček za sebou, pak se mi to nějak seskupí, tak to vezmu, když mi to zní jako pořádnej dobrý celek, dává to hlavu a patu, tak to pak vydám, ale občas jsou písničky třeba, který pošlu jako single, já si myslím, že ostatní to mají taky takhle, no.
0: Vy mimo teda FAE vydáváte každý i hudbu zvlášť ještě, nebo děláte jenom pod tímhle uskupením?
2: Máme jenom tohle to jedno společné uskupení.
0: Když teda ještě navážu na vaší YouTubeovou kariéru, tak vnímáte třeba, že by vám to mohlo pomoct i při propagaci té vaší hudby?
3: Za mě jako určitě, no. Jako vůbec, jako když už mi tam třeba nějaký teda lidi přijdou, určitě pouštím, určitě na to hodně odkazuju, ono se to potom jako promítá třeba i na narůstajících odběratelích na tom YouTubeu, to myslím, že asi můžeš potvrdit, ne?
2: No.
0: Máte na kontě taky nějaký živý vystoupení?
2: Aha, myslím si, že už ani nevím, kolik jich bylo.
0: Co vás naplňuje víc? Je to tvorba té hudby ve studiu nebo potom předávání té hudby lidem na stage?
2: Já nevím, za mě osobně je to takový pade na pade, no. Samozřejmě jako showky byly super, showky jsou super, ale když se sejdeme s klukama, tak je to vždycky hrozně moc fajn.
0: Máte teď v plánu nějakou show, na kterou můžete posluchače pozvat?
2: Bohužel v nedohlednu, viď, vůbec.
1: No, show ne, ale máme v plánu vydávat teďka 13. března společný projekt, vlastně všechny ty tracky, co budeš pouštět, nebo si pustil, tak budou na tom projektu a zároveň i ten track, který budeme rapovat, tak je taky z toho projektu. To je vlastně první track a ostatní to je asi uprostřed a poslední, nějak tak jsem to vybral.
0: Můžete ještě teda posluchačům říct, jak vás najdou na sociálních sítích, na Spotify?
1: Na Spotify jsme jako FAE Entertainment, pak jsme odděleně jako FAE Aster, Sky, FAE Tester a Helinor. Na YouTube jsme jako FAE Entertainment, velký logo FAE a na Instagramu tak ten stejný název.
0: Tak to určitě čekujte, tam se dozvíte určitě všechny novinky. Ladíš československý underground na rádiu Spin.
5: Československý underground. Každou

0: si, sakra, teda lidičky, země snad bude hvězda.
1: Měla skvělý zaměk, páni, to byla prka. Pak začala o nějaký žalobě, tak jsem jí vytáhl jazyk ze

0: Rádio Spin, Jirka a taky Fae. My jsme tady na začátku slibovali life rap, tak co to bude za track?
1: Smash s vykřičníkem.
0: Smash s vykřičníkem, tak jdeme rovnou na to?
1: Jo, můžeme.

0: pořadu Československý Underground. Kluci, díky moc, že jste si tady udělali na nás čas. No a jestli máte pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
1: Jo, tak děkujeme moc za pozvání i za to, že lidi poslouchají. A ještě jednou bych chtěl říct, 13.3.26 vydáváme projekt, který se jmenuje FAE. Jsou vlastně na tom ty tracky, které jsme pouštěli, a i ten, který jsme repovali, takže budeme rádi, když si to lidi poslechnou a dostaneme nějakou zpětnou vazbu od nich.
2: Yes, sir. Děkujeme moc.
3: Taky děkujem.
1: Děkujem.
0: Já taky díky a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, peace.
4: Československý underground. Každou středu od 8 večer
5: a každou neděli od 9 večer
4: na rádiu.

0: pojďme se na ně podívat.
1: Rosek jsem si palec podélně, no, sekirou. První chvíli dobrý, ale pak jsem pár dní trpěl, no.
0: Jirka mi k tomu posílal i fotku a musím říct, že to nebylo vůbec nic hezkýho.
2: Tak jsem honila kočku na stromě a pochopitelně to dopadlo tak, že jsem spadla na sklo a rozřízla jsem se půlku zadku, jo. To je, jsem byla do nemocnice a do teďka tam mám 15 stehů, jako úžasný.
0: Ty vole, musím říct, že Nikča tak tam má za sebou jako taky krušní období, ale hezký akrobatický kousek, tak ten se poved Kanfousovi.
3: Já jsem jednou umýval před vchodovými dveřmi podlahu v bytovce. Jak jsem si ji nechtěl zašpinit, tak jsem ze schodu přeskakoval do bytu, no a uklouzla mi noha, jak jsem vymrštil levou nohu, tak jsem kopl do futér a zlomil si malíček.
0: Každopádně, co musím říct, že adept na takovou pomyslnou Darwinovu cenu, tak byl Petrův kamarád, protože tomu se stalo fakt něco hodně, ale hodně nemilýho.
4: My jsme s kámošem za mladá, jsme šli na koupák a když jsme šli zpátky, tak aby neměl kámoš mokrý plavky na sobě, tak si vzal kraťásky a zatáhnul zip a skřív si tam pintíko.
0: Tohle, to je moje noční můra, kámo. U poklopce tam jsem vždycky opatrnej, jakože hodně opatrnej. Tak si na ní dávej pozor taky. No a doufám, že zbytek neděle přežiješ bez jakýchkoliv dalších zranění. No a uslyšíme se hezky pěkně zase zítra ráno. Čus.

0: hudba, automat se vozí, nechápeš.
1: Auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.
2: Radio Spin.

0: Tak pojďme se na ně podívat.
1: Rozsek jsem si palec podélně, no, sekirou. První chvíli dobrý, ale pak jsem pár dní trpěl, no.
0: Jirka mi k tomu posílal i fotku a musím říct, že to nebylo vůbec nic hezkýho.
2: Tak jsem honila kočku na stromě a pochopitelně to dopadlo tak, že jsem spadla na sklo a rozřídla jsem se půlku zadku, jo. To je, jsem byla do nemocnice a do teďka tam mám 15 stehů, jako úžasný.
0: Ty vole, musím říct, že Nikča tak ta má za sebou jako taky krušní období, ale hezký akrobatický kousek, tak ten se poved Kanfousovi.
3: Já jsem jednou umýval před schodovými dveřmi podlahu v bytovce. Jak jsem si ji nechtěl zašpinit, tak jsem ze schodu přeskakoval do bytu, no a uklouzla mi noha, jak jsem vymrštil levou nohu, tak jsem kopl do futér a zlomil si malíček.
0: Každopádně, co musím říct, že adept na takovou pomyslnou Darwinovu cenu, tak byl Petrův kamarád, protože tomu se stalo fakt něco hodně, ale hodně nemilýho.
4: My jsme s kámošem za mladá, jsme šli na koupák a když jsme šli zpátky, tak aby neměl kámoš mokrý plavky na sobě, tak si vzal kraťásky a zatáhnul zip a skřív si tam pindíko.
0: Tohle, to je moje noční můra, kámo. U poklopce tam jsem vždycky opatrnej, jakože hodně opatrnej. Tak si na ní dávej pozor taky. No a doufám, že zbytek neděle přežiješ bez jakýchkoliv dalších zranění. No a uslyšíme se hezky pěkně zase zítra ráno. Čus!